hvězdovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednou. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla bla bla bla bla.
0: Co se rupa děje?
1: Co se děje? Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Nech mě dělat mojí věc a radši už drž hubu.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people. Back.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se zastavili u Čechů na dovolených a jejich trapasů.
2: No
1: a
2: společně s váma jsme se zastavili u vtipných situací, které se vám staly. Dobrá je třeba angličtina Pajkyho.
3: Taky jsem měl takový v Egyptě na snídaní takovou jednu kuriozitku, kdy na něj koukám, on kouká na mě, dělá vajíčka a já mu říkám bull egg. On na mě tak jako kouká a říkám bull egg a on furt kouká a já říkám volské oko a on já volké oko a udělal mi normálně volské oko.
4: Volké oko, volké oko.
2: A naštěstí nám zavolal Lukáš, aby nás naučil hezky a plynule anglicky.
5: Já mám takový příběh, my jsme jednou byli s dětma v Řecku a jsem takhle jako v moři a říkám dětem, hele, děti, když mluvíte pomalu, tak můžete mluvit anglicky a všichni vám rozumějí. A vedle dítě najednou začalo řvát, mami, mami, já rozumím anglicky.
6: Hezký den a zítra se slyšíme.
2: Bylo to dostatečně pomalu, aby to bylo anglicky, nebo musíme zpomalit ještě víc?
4: Myslím, že tohle bylo dostatečně anglicky.

0: 5 hodin 58 minut, máme tady středu, prostředek týdne, pomalu se ale jistě přesouváme do té lepší poloviny. Dneska je 13. květen, svátek má Servác, tak všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý středeční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Další ze zmrzlých dneska na řadě a teda nepřináší to vůbec nic dobrýho, ale tak, jak říká Roman, rádio má přinášet pozitivní emoce, takže i to studený ráno si pojďme spolu užít a odpálíme tady společně další Spin ráno. Před sebou máme v tuto chvíli novinky ze světa, ale to až za pár minut. Každopádně začneme dneska u Putina, řekneme si taky, jak to bude s levnýma nákupama z Číny a zastavíme se i v Zambii u jednoho fotbalisty a jeho mimořádný odměny, kterou si myslím, že si zaslouží naprosto každý sportovec. No a kromě toho tě samozřejmě čeká taky klasicky poznávačka a celebrity voice flip. Bez těch by to tady mezi 6 a 7 ráno nebylo ono, takže pojďme rovnou i na to. Každopádně my se nejdřív zastavíme u počasí, protože to, jak už jsem tak jako trošičku natýzoval, není úplně nejvydařenější. Takhle při prostředku května nás venku čekají zhruba tak 4 stupně Celsia. I když venku polojasno, dneska by to pravděpodobně mělo vydržet i bez dešťů, i když teda nějaká přehánka tady hlášená je, a to v Praze, v Ústí a v Mladý Boleslavi. Jinak teploty dneska a maximálně kolem 13 stupňů, takže jsme si oproti včerejšku úplně jako nepolepšili.
3: Radio Spin.
4: Hey, what's up? This is Jay-Z.
5: Yo, this is Kanye West.
6: And we are JLS.
7: And you're listening to Spin.
8: Hey, we're Maroon 5.
9: It's your boy Neo.
10: Yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
11: Yo, what's up? This is Usher.
12: Yo, this is Wiley.
13: How you doing? We're The Script and you're listening to Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. BN.
14: Příjemný středočnější den. IMO představili novinku Perfektný meč. V tracku spojili svůj klasický rapový rukopis s melodickým refrénem od Eriky Rain a výsledok jde skôr do uvolněného jarného vibu. Novinka staví na lepší atmosféře, vzťahové téme a zvuku, který je bližší současnému pobrepu. IMO tak opět připomínají, že i po rokoch na scéně vedia držet krok s aktuálním soundom. Legendární PSH dorazia už tento piatok do Klatov. V Bystre Bystro Vlaštovka odohrajú koncert, ktorý poteší hlavne fanúšikov klasického českého repu. PSH patria medzi úplné základy domácej hip-hopovej scény a aj po rokoch si držia autentický sound, tak ich dojde zčeknúť. Na tenisovom turnaji v Ríme zabodovali o postup do 8 finále hneď traja českí hráči: Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Linda Nosková. Turnaj v Ríme patrí práve medzi najdôležitejšie antukové podniky pred Roland Garros, takže forma z týchto dní môže veľa napovedať aj smerom ku Grand Slamu v Paríži. České mená pritom v posledných týždňoch na veľkých turnajoch pravidelne zbierajú výrazné výsledky. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s Rádiom Spin.
0: 6 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesně čas, kdy posloucháš Rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

6 hodin 7 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout ke slibovaným zprávám. Začneme u Putina a jeho paranoji, protože včera na mě vyskočil článek o tom, že pokud někdo chce na schůzku s tímhletím pánem, tak už jedině bez hodinek. Asi si myslíš, že k němu můžeš v hodinkách propašovat bombu, diktafon nebo třeba, já nevím, uspávací čipku, jako to mají třeba špioni ve filmech. Prostě k Putinovi za chvilku už jenom v trenkách. Někdo možná i bez nich. Jestli nakupuješ na Temu a Shinu, tak mám pro tebe špatnou zprávu. Ne, ani jeden z obchodů se neruší, ale už to nebude taková výhoda, jako to byla doteď. Od července se na nákupy do Evropské unie zavádí nový clo a to na všechny zásilky do 150 euro. Za každou kategorii zboží dostaneš potom novej poplatek 3 eura. Což ve chvíli, kdy si kupuješ jenom kryty na telefon, je docela jako dobrý, ale ve chvíli, kdy si vezmeš kryt, tamhle tričko, tamhle blbost a tamhle blbost, víme, jak to tady na těch obchodech funguje, tak se ti to samozřejmě krapet prodraží. No a zakončíme to sportem, protože jsou fotbalisti jako třeba Ronaldo nebo Messi, co už nemusí v životě kopnout do míče, protože mají prostě vyděláno. V Zambii je to ale trošičku jinak, protože tam místní fotbalovou ligu sponzoruje farmář, který pro hráče s nejvyšším počtem gólů připravil naprosto skvělý sponzorský dárek. Týpek si za zápas neodnes miliony, ale 5 kartonů vajec. Na druhou stranu je to sportovec a sportovcům se bílkoviny samozřejmě vždycky hodí.

0: Na Rádiu Spin si zvykli, že zhruba tak někdy kolem 6 hodin a 12 minut startuje naše pravidelná hádanka, a to je poznávačka. Pravidelně tady v poznávačce hádáš různý filmy, seriály. Včera byla poznávačka trošičku jiná, protože jste tady hádali jednoho skladatele soundtracku k filmu. No a dneska se zastavíme u her, takže jedno menší téma pro gamery. A věřím tomu, že pokud jsi jako vášnivý gamer a máš rád jako příběhový hry, tak tohleto bude poznávačka přesně pro tebe. Každopádně mám tady několik zvuků z té hry, o kterou tady vlastně dneska budeš hádat, takže pojďme si pustit jeden z prvních zvuků, který pravděpodobně, jakože hodně pravděpodobně v této hře uslyšíš docela pravidelně. Já můžu říct, že tenhle ten zvuk jsem slyšel víc než několikrát, dokonce i tolikrát, že už mě to potom tak štvalo, že jsem tu hru ani nedohrál do konce. Takže jdu ti ještě jednou připomenout tenhle ten zvuk. A podle něj můžeš začít v tuhle tu chvíli hádat, o kterou hru tady na Radio Spin dneska v poznávačce jde. Kdyby náhodou tenhle ten zvuk nebyl dostatečně jasný, tak se samozřejmě neboj, mám tady pro tebe další soundy.
1: Je to hudba z ulice pro lidi z ulice.

0: vyhrávačka, která je dneska trošičku herní, takže asi pravděpodobně nebude úplně 100% pro každýho, ale musíme tady na Rádio Spin prostě vyhovět úplně všem, kdo poslouchají. Každopádně, my jsme si tady z této hry, kterou jsme tady nakousli pár minut zpátky, pouštěli jeden sound, tak pojďme si ho připomenout. No a říkal jsem, že tenhle ten sound pravděpodobně v této hře uslyšíš docela často, jako třeba já, protože jsem na tuhle tu hru byl jako extrémně neschopný, takže jsem uslyšel tolikrát, že jsem dokonce s tou hrou i seknul. No a na to mi cinknul Matouš.
1: Jestli to není Half-Life.
0: Half-Life to dneska Matouši bohužel není. Každopádně, abych tě tak jako dohnal k nějaký odpovědi na tu hru, tak můžu ti říct, že je to hra s postapokalyptickým příběhem, což je vlastně jako jedna z poměrně asi jako dost her. Každopádně mám tady pro tebe další zajímavý sound z této hry a myslím si, že to je taková jako signature věc, kterou tam taky uslyšíš hodně často. Rád se tím můžu k této hře dál napovědět je to, že podle ní byl natočený dokonce i seriál, který byl vlastně hodně úspěšný. Mě teda musím říct, že seriál poměrně jako zklamal, protože já jsem se úplně jako nestotožnil s tím, že hlavní roli hrála Bella Ramsey, která mi vlastně jako úplně do té role nesedla, ale zase je to o otázce vkusu. Každopádně můžeš už tuto chvíli dál posílat svoje tipy na to, o kterou hru tady na Radio Spin dneska v Poznávačce jde. Víc už ti asi prozradit nemůžu, protože by to bylo jako hodně jednoduchý.
2: Když se před lety objevil venku tenhle song, nikoho by ani ve snu nenapadlo, že se rodí tak velký hudební jméno české scény.

Rozpěn se blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali jednu hodně známou a taky úspěšnou hru, a to podle soundů, který jsem z té hry vytáhnul. Tak pojďme si je připomenout.

0: Já jsem ti týhle hře prozradil, že je to hodně úspěšná hra, a to z postapokalyptického světa. No a potom taky, že podle ní byl natočený seriál, ve kterém si hlavní roli zahrála Bella Ramsey. Já si myslím, že víc asi, pokud tady jsou gameři, kteří prostě mají zkušenost s touhletou hrou nebo s tímhletím seriálem, tak asi nebylo potřeba víc představovat, protože asi pravděpodobně víte, o kterou hru tady dneska v Poznávice jde. Tak jdeme se podívat na vaše další tipy. George.
1: Čau, tady George. Hele, já si myslím, že to je Last of Us. Nevím, jestli jednička nebo dvojka, ale je to Last of Us.
0: Jestli jednička nebo dvojka, to je asi, Georgi, jedno, klíčový je název té hry. Jdeme taky za Fakanem.
2: Čau, tady Fakan, hele, jde o hru Last of Us.
0: Takže Last of Us, po druhý, jdeme taky za Vojtou.
3: Dobré ráno, Dome, tady Vojta, hele, je to jasný, The Last of Us. Oba dva díly naprosto luxusní herní zážitek. Tak přeju krásný ráno a ještě jednou čau.
0: Luxusní herní zážitek to je, ovšem ve chvíli, pokud tě každých 20 metrů nesežere zombík. Jdeme se podívat taky za Jirkou.
4: Čau, to je jasný Last of Us. Už při té druhé ukázce se mi to došlo. Při té první ještě teda úplně ne, ale druhá už jo. Takže jasný Last of Us. A seriál dobrý, člověč a mě i ta herečka nakonec jako docela sedla a konec dobrý, takže jako stojí to za to.
0: Tak Jirka si seriál docela oblíbil. Jirko, pro tebe mám dobrou zprávu, protože v roce 2027 nás čeká třetí série. Každopádně dávám vám za pravdu, je to dneska Last of Us. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. No a samozřejmě, kdo byste se chtěl zúčastnit další hádanky, tak můžete, protože už za necelých 15 minut tady pro vás mám ready taky celebrity Voice Flip, takže rozhodně buď ready.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

pyšná. Podívej, všechno nám vyšlo. Spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo. Z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

6:27, my pokračujeme ve středečním spinránu, dneska má svátek Servác, další zmrzlej, venku to podle toho tak vypadá, tak se trošičku nabalte, pokud teprve ještě budete vyrážet třeba do školy nebo do fabriky. Každopádně chtěl jsem se teďka povinovat jedné věci, a sice tomu, že asi všichni známe společnost Warner Bros. No a mám tady jednu věc pro možná nerdíky, který mají třeba jako víc peněz a chtěli by je tak nějakým způsobem jako využít, protože Warner Bros. Prodává aktuálně 10 funkčních Batmobilů. Myslím si, že mít Batmobil byl asi jako sen každýho kluka, mimo teda jako to nosit červený oblek s modrýma kalhotama a stříkat prostě pavučiny různě po městě, tak Batmobil si myslím, že je jako věc, která by se ti jako v garáži asi velice líbila. Každopádně každý z těch Batmobilů stojí 3 miliony dolarů, což jako není úplně málo, to je, pokud počítám dobře, něco přes 60 mega, možná 70 mega jako v korunách, takže pokud samozřejmě si vyhrál nějakou loterii, nebo prostě máš jako naškudleno takovýhle prachy, tak samozřejmě si můžeš nerdácky dopřát jeden z Batmobilů, který společnost Warner Bros. Nabízí.

Krásný, dobrý středeční ráno, máme 6 hodin a 32 minut, taky 13. květen, středu, svátek má dneska druhý zmrzlej, a to servác, no a taky to podle toho vypadá venku, že jo, takže se jdeme podívat na to, jak to venku vypadá aktuálně, jak to bude vypadat odpoledne, protože v tuto chvíli by všude po republice mělo být jako klidně polojasno, ale poměrně velká zima, protože teploty by měly dosahovat maximálně 4 stupňů Celsia, což na 13. květen, co si budeme povídat, je opravdu málo, takže v noci pravděpodobně místama třeba taky mrzlo. Co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že by mělo být spíš pod mrakem, a to na jihu a taky na západě Česka. Každopádně měly by se objevit i nějaký přehánky, a to v Praze, Boleslavi, v Liberci a taky v Ústí, takže tam počítejte s tím, že během dneška pravděpodobně něco málo sprchne. Takže tohle k počasí, no a my se jdeme podívat na to, jak to vypadá na silnicích. Ricardo Premada, Rádio Spin, jdeme se podívat na to, jak to vypadá v tuto chvíli na českých silnicích. Co se týče v tuto chvíli regionu, tak Brno se vytáhlo Černýho Petra, protože tam se bourá, a to hnedka dvakrát. Jednak v ulici Štefáníkova, takže tam určitě opatrně. No a opatrně jezdí taky po ulici Hladíkova, protože i tam se po směru na centru v tuto chvíli v Brně bourá. Co se dálnic týče, tak kryžlásí D1, a to u Popůvek po směru na Brno, takže tam určitě taky pozor, ať do toho nevlítneš. No a když se podíváme spolu na to, jak to vypadá v Praze, tak si určitě postojíš na Štěrbolský spojce, to je taková ranní klasika. Dneska teda v obou směrech, takže tam se asi něco zajímavého děje. Co se týče dál kolon v Praze, tak určitě standardně Holešovičky, Nuselák na sjezdu na Legerku, tak tam se to taky trošičku štosuje. Jinak Praha pro tuto chvíli vypadá docela v pohodě. Kdyby cokoliv, 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vědět. Automotospin, tvoje

furt je to stejný. Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstanem

0: sliboval, tak se taky děje na Rádio Spin právě v tuhleto chvíli startuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, takže jdeme si pro tuhleto chvíli rovnou pustit, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní, no a potom už je to samozřejmě čistě jenom na tobě, potom už můžeš začít hádat, kdo se za tím dnešním hlasem skrývá. Jdeme na to! Dneska si myslím, že jste asi pravděpodobně všichni poznali, kdo se za dnešním Celebrity Voice Flipem skrývá. Kdyby to náhodou nikdo nepoznal, tak ti můžu zatím pro tuto chvíli prozradit, že tady hádáš jednoho českého herce. Víc si ale myslím, že pro tuto chvíli není potřeba prozrazovat, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, začni posílat svoje tipy na to, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem. No a kdyby to přece jenom nebylo úplně zřejmé, tak samozřejmě mě za pár minut hodíme další nápovědy.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme se ho připomenout. Dneska musím říct, že je asi jako hodně zřejmý, kdo se za dnešním Celebrity Voice Flipem skrývá, protože mi tady od začátku, co začal hrát Robin Zoot, prostě zvoní telefon, chodí hlasovky, je tady toho fakt jako spousta a spousta typů. Každopádně já jsem k tomu hlasu zatím napověděl čistě jenom to, že jde o jednoho českého herce. Kdyby zatím někdo nevěděl a chtěl by zkusit typovat, o koho tady dneska v Celebrity Voice Flipu jde, tak ti můžu prozradit, že je to herec, který ho určitě znáš z pohádky Z čerty nejsou žerty, potom třeba taky ze seriálu Hospoda, no a nebo ho znáš taky z Macha a Šebestový, ale trošičku jinak než kreslenou postavičku. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, posílej dál svoje tipy na dnešní Celebrity Voice Flip.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia.

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří ten zamotaný hlas.
2: Spin Celebrity Voice Flip.
1: Dneska si myslím, že jste tady hádali hodně profláklý hlas, ostatně to dokazuje i to, že jsem tady vlastně během písniček nedělal nic jiného, než bral telefony a taky prokázal voiceovky. Každopádně jenom připomínám, že dneska se tady hádali jednoho českého herce, kterýho můžete určitě znát buď to ze seriálu Hospoda, nebo třeba taky z Pohádky s čerty nejsou žerty, anebo z Macha a Šebestový. Tak jdeme se podívat na to, jaký typy tady dneska padaly. Lukáš.
3: Tak já si myslím, že to je Mach a Šebestová v jedné osobě, aka Petr Nárožný.
1: Petr Nárožný poprvé, jdeme dál, co takovej Účap?
4: Ahoj, podle mě je to dneska Petr Nárožný.
1: Petr Nárožný podruhé, Štrudl.
5: Čau, tady Štrudl, hele, dneska je to úplně jasný, je to prostě Petr Nárožný. Díky.
1: Dál tedy Petra Nárožního typoval třeba taky Stehno.
6: Čau, tady Stehno. Hele, je to na 100% Petr z Písků, alias Petr Nárožný, díky.
1: Jdeme taky za Raglim.
7: Myslím si, že je to Peťa Nárožný.
1: A nebo třeba taky za Dominikem.
8: Hele, není náhodou Celebrity Voice Flip Petr Nárožný.
1: Na spoustu a spoustu z vás v mobilní apce Rádia Spin nebo na čísle 210 32 30 30 dneska hádalo Petra Nárožního. A já můžu říct, že je to naprosto správně. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a obě dvě hádanky si tady dáme opět zítra mezi 6 a 7 ráno.
0: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

0: Máme středu 13. květen, svátek slaví Servas, tak ještě jednou všechno nejlepší. No a samozřejmě i při středě za náma už za chvilinku dorazí Roman, takže toho spoustu, ale spoustu samozřejmě probereme. Čeká nás taky pravda nebo lež, nebo třeba taky jiný mashup, protože je středa, tak si vždycky ten prostředek týdne děláme mashupu trošičku jiný, tak jsem zvědavý, jak se s tím dneska poperete. Každopádně připomínám, že dneska, stejně tak jako včera a v pondělí, hrajete opět o stupenky na partičku, respektive na partičku a její 15-letý výročí, a to ve hře jeden na jednoho, takže v 8.40 buďte dál u Rádia Spin, nebo samozřejmě takhle, buďte dál u Rádia Spin a v 8.40 jděte do hry jeden na jednoho, ve který můžete tyhle ty stupenky vyhrát a můžete se stát součástí natáčení, což znamená, že se pak můžete třeba vidět v telce. Než se k tomu všemu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by teploty měly být zhruba tak kolem 4 až 5 stupňů Celsia. Po celé České republice mělo být v tuto chvíli polojasno, takže takový jako úplně nic moc studený ráno. No a co se týče dnešního odpoledne, tak tam to nic moc bude pokračovat, protože většina České republiky by měla být pod mrakem. Na středu a taky severu Čech by mělo sprchnout, nebo respektive by měly být aspoň teda jako nějaký přehánky, takže tam počítejte s mírným deštěm, no a teploty maximálně kolem 12 stupňů Celsia. Tady je Rádio Spin a dom.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio Spin jde s tabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
6: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
7: Už máš čej. Nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
8: Československý underground.
9: Listen. Radio Spin. Kner. 242.

0: A hezky dobrý ráno všem, tady je Rádio Spin, Roman, Dominik a musíme taky říct, že dneska s náma ve studiu taky Petr, trochu nepřímo, vy to poznáte tak, že máme mezi zubama uzený maso, taky trošku křenu a čerstvý houstičky, teda to houstičku říkal Dominik, že tam je, já jsem ji ještě neochutnal, ale prosím vás, kdybyste takhle měli nápad někdy nám hodit sněň do rádia, je to hezký.
1: Jsme tomu velice otevření.
0: Jsme tomu otevření, jako domácí uzený mě teda připomnělo opravdu dětství, kdy děda měl na zahradě udírnu a vždycky tak jako tam šel udět maso a různě jako klobásky. A teda Petře, musím teda říct, že dnešní ráno je fakt jako na to, jak jsem vstával opravdu jako skoro bych řekl jako zadkem dopředu, jestli se to tak říká, tak vlastně úplně jsem sem přišel, teďka to studuje, úplně to jsou jako libůstky prostě z levýho rohu uzený, z pravýho rohu pečivo prostě a je to takový jako úplně delikatesní, takže Petře moc děkujeme a samozřejmě dneska budeme vysílat hlavně pro tebe.
1: Je to výborný a teda musím říct, že fakt jako Roman klasicky ráno přišel, třísknu dveřma a říkám, hele Petr nám přivez snídaní, říká, fakt jo, a hned se na to šel podívat, takže fakt jako Peťas, big Peťas up,
0: dobrý,
1: moc dobrý.
0: Jako dobrý, fakt. Možná jsem trošku naštvaný, jak naše dneska odlíte na dovolenou, jsem říkal, ježiši, zase prostě někam letěj, tak a já musím zase na tu 19. Takže vlastně tohle mi udělalo fakt jako velkou radost. Tak jo, takže děkujeme, pravděpodobně budeme děkovat v každém vstupu, takže si dneska neužijete nic jiného než děkovačky, ale to se nedá nic dělat. Tak ale i přesto tady máme různý témata, takže podíváme se jednak na autobusový nádraží na Florenci, protože to se dočká přeměny, přesunu, obnovy a bude to vypadat docela zajímavě, takže pár podrobností tady k tomu mám, to se týká hlavně asi pro Pražáky nebo pro ty, kteří do Prahy jezdí často.
1: Já mám tady informace o konci levných nákupů z Číny na typu, nebo na obchodech typu Shein, AliExpress, Temu a tady těch věcí.
0: Takže
1: to si myslím, že bude taky docela
0: zajímavá. Děti přestali chodit do práce, nebo co se stalo? Tak, pak tady máme taky docela zajímavý téma, který by mohlo být inspirativní pro politiky, takže pokud dneska budou poslouchat politici, vy můžete dát dobrý tip, docela jsem to hezky zakamufloval, ne?
1: Jako já si myslím, že jo.
0: Jo, že to dobrý nápad, poznat, ne? Jako dobrý nápad. Skvělý nápad, takhle. Jako báječný nápad. Škoda, že ho nemáme možnost jako zrealizovat až jakoby vlastně do poslední tečky.
1: A můžeme napsat e-mail aspoň.

0: Jmenovce týmy, ano.
1: Tak na chvilku se potom vrátíme také k incidentu slávistů v Edenu, protože vyšel rozsudek nad Slaví včera.
0: Já jsem to včera sledoval, tak jsem zvědavý, jak to zrekapituluješ. Dokonce jsem byl překvapený, jak to Slávě přijala s pokorou, nebo alespoň takhle se tvářili, je možný, že židle lítali někde uvnitř Slávě.
1: Tak oni musí, že jo?
0: Asi, mohli se odvolat. Ale tam by taky mohl přijít ten trest třeba i přísnější.
1: To je pravda.
0: Tak, no a taky se ohlídneme za včerejším výjezdem spin komisaře Repa, protože Matej se vydal do Mělníku, tak si připomeneme, jestli Matej chytil nebo nechytil Lukáše na místě, jestli dostal Lukáš tríčo a sajdry. Bude toho hodně.
1: Bude toho hodně, krom toho samozřejmě taky naše oblíbený pravidelný rubriky, takže mešápek, dneska je středa, takže trošičku jiný mešápek.
0: Je, to super.
1: No, má se na co těšit.
0: No tak jo, tak a prosím vás pěkně, začneme hezky pěkně zhluboka. Žijte podle sebe, protože jak říká Rest, každý den je o den míň.
1: Wow.
2: Každý den je o den míň. Každý den je o den míň.

0: 7:13, 13. květen, svátek má Servác, druhý ze studených mužů, a je teda vidět, že studení muži včera přijeli, rozložili svůj aparát, svoje kufříky, prostě vybalili si věci a zůstali tady s náma. Dnešek je zase studený, to bych rád řekl na začátek, ale není tak studený jako včerejšek, a respektive v té predikci by neměl být tak studený, jako byl včerejšek. Včerejšek byl prostě otřesný. Já jsem si chtěl jít zaběhat, přišel jsem před barák a říkal jsem si, no tak Romane, to nemáš vůbec zapotřebí, a šel jsem zase zpátky domů.
1: Víš, já jsem to úplně dobře přece. Tak to ne, ty vole.
0: Šel jsem zpátky, normálně jsem si dal šlofíčka, otevřel jsem si skleničku a koukal jsem na film a bylo to vlastně jako v pohodě.
1: Tak šlofíček taky dobrý, ne? Na co jsi koukal?
0: Koukal jsem v i vysílání na nějaký drama.
1: Na nějaký drama. A bylo to drama?
0: Docela jo, vlastně bylo to, vlastně já asi o tom nechci mluvit, protože já jsem si dal za cíl, že dneska budu veselý, a ten film byl poměrně hodně smutný, takže vlastně okay. pojďme se spíš bavit o nějakých veselých věcech. Takže začni ty třeba.
1: Tak já začnu teda sobotní derby.
0: No to vlastně není moc veselý. Tak začnu já, tak helejte se. Jdeme se podívat na Florence, tam je autobusový nádraží, to všichni víte, že je takový jako nic moc vlastně. Penta začne přestavovat celou Florence a vlastně prostory současného autobusáku bude potřebovat, takže stavět se začne příští rok, nová hala bude oboustranně obklopena Negraliho viaduktem. Když jsem na to koukal, tak bude vlastně fakt jako krásná, bude hezká, bude teda zase dočasná, protože během následujících 15 až 20 let se vlastně celá Florence úplně jakoby promění, vznikne z toho takový docela jako sexy a zajímavý místo. Autobusů na Florence bude dlouhodobě přijíždět stále méně a méně, to znamená autobusy budou spíš končit někde jako před Prahou než v centru Prahy. Musím říct, že se mi ten projekt vlastně celý líbí, protože když jdete teďka na Florenci, tak tam z velké části vlastně cítíte moč a nepořádek a je to tam takový vlastně hnusný. To, co jsem viděl, tak minimálně ta vizualizace vypadá jako pěkná a architektonicky by to mělo navázat třeba na Florentinum nebo Novou Masaryčku, takže by z toho vlastně mohla vzniknout docela hezká, pěkná, sexy část města Prahy. Tak, kolega okay. Si, teďka jsem se pozastavil, protože kolega z IT si nese do práce plato vajíček.
1: Prostě ředitele tíčka si tady nese vajíčka z akce.
0: Jako proč ne prostě. Já jsem si říkal, proč tam stojí před tím penem, ona ty důchodkyně a oni jsou dneska vajíčka v akci. Tak.
1: M-kový, ale jenom. V sobotu na derby naběhli slávisti na trávník před koncem zápasu a fyzicky napadli hráče Sparty, to už asi všichni pravděpodobně víme. Každopádně včera přišel rozsudek, Slávie musí zaplatit 10 milionů pokutu. Zápas se skontimoval na 0-3 pro Spartu a 4 domácí zápasy Slávie musí odehrát bez diváků. Mm-hmm. Což mi přijde jako hodně crazy.
0: No ale vlastně já jsem byl překvapený, že to není tolik. Jakože 4 zápasy, to mi přijde úplně v klidu.
1: Těba, ale bez diváků, dokáže si to na tom Edenu představit?
0: Nevím, tak já na fotbal, ježiš, to je vlastně skvělý.
1: Nebude slyšet prostě nic jiného, než jenom
0: by bylo dobrý, kdyby takhle dolíček dostal pokutu.

0: 7 hodin 20 minut, je tady středa, 13. květen, svátek má Servác. Hezký dobrý ráno, ať se vám dobře vstává, krásně se jako protáhněte, otevřete si okno, pokud jste ještě doma, pokud jste v autě, tak si taky otevřete okno, ať máte svěží vzdoušek, protože budete potřebovat svěží vzduch pro to, abyste mohli přemýšlet, jo. Co se vám vybaví, když se řekne červen? Tak školákům asi konec školního roku, takže ty tak jako červen neřešej. Učitelům to, že prostě 11. června mají někdy nějakou poradu a pak už se vlastně neotučí ani hodina. No a nám všem ostatním, kteří nechodíme už do školy, no tak prostě červen je prostě měsíc. Jaký měsíc?
1: Letní už.
0: Ano, částečně letní, ale taky, a to je důležitější si zvědomit, je to vlastně měsíc bez státních svátků.
1: Počkej.
0: Jsi jak Bohdalová, když uváděla ten vařící pořád, tak vždycky, zamícháme, přidáme čočku, tak Jiřino, no je to měsíc bez státních svátků a to bych řekl, že je vlastně jeho největší tragédie. A tak jsem si říkal, že dnešním naším úkolem by mohlo být vlastně vymyslet státní svátek pro červen, ale prosím vás, aby moje prosba je, aby to nebylo pohyblivý, to znamená, aby to byl třeba nějaký pátek vždycky.
1: Jo, nebo ideálně, aby to byl pátek nebo pondělí.
0: Jo, jako něco jako Velikonoce prostě, to znamená, klidně to nějak zaobalte, třeba poslední jarní úplněk nebo něco podobného. Je mi to úplně vlastně pátek, první pátek po posledním jarním úplňku a tak dál. Je to úplně jedno. Nebo třeba první pátek před prvním letním úplňkem a tak dál. Nějak se s tím prostě pohrajte, nějak to nadefinujte. Takže to je první věc, kdyby měl být. Musíte vymyslet. A druhá věc, co byste měli vymyslet vlastně, proč by měl být? Mm-hmm. Jo? Třeba, nevím, státní svátek, třeba, nevím, no třeba státní svátek vítání posezení na zahrádky. Na zahrádkách.
1: První svátek grilování.
0: První svátek grilování, ale to je furt, jako mě to přijde málo.
1: Přijde to málo.
0: No. Jakože to by nám tou 101 ve sněmovně neprošlo.
1: A takže by to byl prostě jenom jako co
0: pavouk, který na mě spadnul.
1: Ty jsi to tam pověsal sám.
0: Zastavíme to.
1: Dobře, tak necháme to na
0: spanerech. Zastavíme to. Protože hlejte se, my přinášíme téma, vy přinášíte nápady a pak to dáme dohromady. Takže 210-32-30-30, mobilní aplikace Rádia Spin, samozřejmě, když tak taky něco přihodíme, kdybyste se v tom cítili sami, ale doufám, že se v tom sami cítit nebudete a doufám, že tady budeme mít za chviličku plejádu státních svátků, pak Dominik se píše mail a odešle to.

0: Jedni prst sežereš celou ruku.
1: No tak samozřejmě.
0: Tak samozřejmě. To je, samozřejmě.
1: To říct, to je jako nás kanclu, ale...
0: Já jsem to jako vás doma. Ale tak Boban je přesně příklad toho, nabídni prst a sežereš celou ruku.
2: Hele, co se týče toho státního svátku, mě napadla jedna věc. Celý červen by mohl být státní svátek. Odůvodnit, tě to asi neodůvodním, ale mohlo by to tak být. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
0: Jako to by nebylo špatný, ale na druhou stranu chtěli jsme jenom jeden den. Nemůže být takhle nenažraný, Bobane.
1: Ještě dvojnásob peněz, ty by si nešel do práce samozřejmě, Bobane, jako za tří plateček.
0: No, jasně. No, nebo by šel právě.
1: No nešel, že jo, to by byl státní svátek. Státní svátek se nemůže chodit do práce.
0: Ale jsou profese, kdy musíš chodit do práce.
1: Dobře, no.
0: Lékaři, jsou to třeba některý řidiči, prostě pak spousta lidí má pracovní pohotovost. A myslím si, že vlastně Boban na to jde ryze ekonomicky, to znamená, že by věděl, že od 1. do 30. června by byl jenom v práci a měl by dvojnásobek a pak by si mohl vzít dovolenou třeba celý červenec, sem by dostal podle mě taky docela jako dobrý ohodnocení. A tak dále, tak dále. Ale ne, prosím vás, zkuste být trošku kreativnější než Boban, takže nechtějte sežrat všechno, jenom zkuste vymyslet typ státního svátku. Tak ty si tady píšeš celou dobu s chatem GPT. Ne, to není chat GPT, ne, to je prostě Gemini.
1: Gemini, ano.
0: Dobře, takže s Geminiem, co tě vyhodil Gemini? Pojď mě pobavit.
1: Gemini mi vyhodil naprosto jako krásnou věc a to je oficiální den prokrastinace.
0: Okay.
1: Myslím, že by se jako docela hodilo.
0: Takže
1: ale
0: státní
1: takhle,
0: svátek prokrastinace.
1: Jako co se mi hodně líbilo, tak ta červen by to byl den to počká do září.
0: Ježíš, tak to je takový jako Boban mindset prostě, to znamená, že už toho smrdí nejenom volný červen, ale i červenec a srpen, to počká do září.
1: No a kdo by chtěl být jako třeba jako hodně kreativní, tak je to třeba den hledání plavek. To je taky na červen jako aktuální téma.
0: No ale podle mě to je málo, jako na státní svátek.
1: Že furt to je málo.
0: No, já si myslím, že pořád to prostě
1: jako
0: opravdu...
1: všichni měli zabalit a jít.
0: Já si myslím, že opravdu třeba, aby to bylo takový jako respektující, tak si myslím, že všichni bychom si jako opravdu zasloužili, kdyby to byl pátek a byl by to státní svátek dne, kdy se nesmí odpovídat třeba na pracovní e-maily.
1: Dobře, takže Národní den vytahování grilu.
0: Národní den vytahování grilu, to mi přijde vlastně dobrý, protože vlastně ten grill je celou zimu chudák někde schovaný, takže je zaprášený, musíš se oprášit, musíš mu najít místo, musíš ho seznámit s tím novým třeba dřevem nebo s těma novýma uhlíkama a tak dál. Ten grill se musí nacejtit, než ho začneš vlastně používat, takže chápu, že prostě státní svátek, jak jsi to říkal, vytahování grilu, nebo?
1: Státní svátek, den vytahování grilu, ano.
0: Den vytahování grilu je za mě vlastně docela jako přijatelná varianta. Jo?
1: Tak jako abych se pod to podepsal.
0: Tak se pod to podepiš, klidně to pošli do poslanecké sněmovny. Zbytek je samozřejmě na vás, prosím vás, nebuďte takhle vyčúraný, jako je Boban. Zkuste prostě se do toho zapojit nějakým způsobem odpovědně, aby to vůbec mělo vlastně šanci, že to projde.

0: Hezky dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik, ať se vám dobře vstává. Tak dneska to vypadá skoro, že se vám nechce nic vůbec jako vymýšlet, ale Dominik vlastně přišel s tím, že spíš možná nikdo z vás nestojíte o státní svátek v červnu.
1: Já to nechápu, což teda nechápu. Divný, prostě, ty,
0: no, to opravdu
1: není normální.
0: Jako zvláštní, není to normální.
1: Není to normální.
0: Takže hlejte, se my vám dáme ještě jednu písničku, pak otevřeme něco jiného. Musím říct, že jsem teda zklamaný, protože jsem jako čekal, že tady bude zleva zprava, že nebudeme vlastně jakoby vědět, který státní svátek uznat dřív. Zatím to vypadá, že teda to zůstane ohledně toho grilování. Mně ještě napadlo třeba svátek balkonového grilování. Na to se taky musíš vlastně jako připravit a zároveň v tu chvíli, kdyby byl ten svátek balkonového grilování, tak každý, kdo má balkon nebo lodži, tak by musel grilovat. A teď si představ, jak by třeba celá ta republika prostě voněla.
1: Jako od
0: Aše, prostě až po ten Hodonín, po tu řeku Moravu, by najednou prostě celý den se všude povinně, kdo má balkon nebo lodži, grilovalo. A teď prostě celá Česká republika byla jedna velká klobása. Tak jdeme zvednout telefon. Dobrý ráno, kdo tam?
2: Ahoj, Pajky.
0: Nazdar, Pajky. Tak jaký máš návrh pro státní svátek?
2: Tak za mě by mohl být státní svátek celoročně. Ale já bych si dal 24.6. letní Vánoce. Mm-hmm. 25.6. letní Boží hod. Okay. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
0: Takže letní Štěpán. To znamená, že 30. června bychom mohli udělat letní Silvestr.
2: Taky by to šlo.
0: A tím pádem 1. července by byl letní nový rok.
2: Ideálka, úplně ideál.
0: No tak hele, tenhle ten nápad je mi sympatický, protože jestli něco mám rád na Vánocích, tak je to přesně ta trojice těch dnů, který tam jakoby vždycky jsou. Jediný, co bych možná teda, jestli bych mohl přispět, tak já nějak jako něžně k té změně, takže bychom to udělali, že by to byl vždycky vlastně poslední středa, čtvrtek, pátek v měsíci, ať tam ty dny jsou prostě fixně, ať to není tak nešťastný jako těch Vánoc, že občas to vyjde na víkend a člověk přijde o ty 3 dny volna. Jo?
2: To je pravda, to bych to
1: ty by si mohl potom vlastně beztrestně slavit ty tvoje letní narozeniny.
0: No to je vlastně pravda, po druhý, no. Takhle vlastně k tomu jakoby nemám důvod, ale mám. Pajky, děkujeme moc, hezký den, ahoj.
2: Pojde, ahoj.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak po letních Vánocích se jdeme podívat do provozu, tak jak to vypadá?
1: Tady to vypadá neúplně hezky, dvakrát krežnásí aktuálně Plzeň a to v ulicích Lobeská a taky Malická, takže tam pozor. No a pozor si dávej taky v Brně, tam se bude v ulici Sportovní, takže pozor na to.
0: Sportovní ulici máme ve Vršovicích, ale tam se teďka momentálně nic neděje, takový hezký spoiler na Prahu. Před Prahou teďka na silnici v Běchovicích čekejte crash, jinak v Praze trošku kolon, ale vlastně je to lepší než obvykle. Tak tedy Průmyslová, příjezd do Prahy po D8, anebo taky jižní spojka, ale dá se to přežít.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

cítím, že to ze mě musí ven.

0: Dobrý ráno, tady je Rádio Spin, Roman a taky Dominik. Tak zatímco my jsme tady vymýšleli zatím krávoviny, tak vy jste evidentně jako zapli mozkovny a začali jste nad těma svátkama státníma přemýšlet fakt jakoby vážně. Dnešním tématem je doplnit do června alespoň jeden státní svátek, tak, abychom mohli zůstat legitimně doma. Zároveň já jsem měl na vás jednu prosbičku, aby to nebylo pohyblivý, aby to bylo prostě definovaný nějakým fixním dnem. Je skvělý, že vybíráte pátky, to je sympatický, že vybíráte prostě pátky a je sympatický, že se do toho opřete tak, že by to teoreticky vlastně mohlo mít oporu i v poslanecký sněmovně. Třeba Roman by podle mě se svým návrhem mohl uspět.
1: Hezké ráno, Roman, doma spinneři, tady Roman. Hele, tak já si myslím, ohledně státního svátku není to extra kreativní, ale je to edukativní. Protože někde na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, tak by to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažranej, tak by to bylo aspoň takové připomenutí. Mm. Tak hezký den, ahoj.
0: To teda musím říct, Romane, to mi přijde skvělý.
2: To mi přijde skvělý.
0: S tím rozdílem, že teda od té doby, co máme teďka Babiše a ty deficity, tak je možný, že se nám den daňové svobody bude posouvat a za chviličku budeme mít den daňové svobody prostě někdy třeba v prosinci. ale jako nápad mi to přijde dobrý a je to takový, že by to mohlo projít sněmovnou.
2: Mně to přijde super i nejenom v tom, že by se vlastně jako vydělávalo všechno hezky jako pěkně pro sebe, ale že by
0: to tak
2: i,
0: je?
2: No jasně, ale že by i jako obchody a benzíny a všechny tyhle ty věci, že by mohly být tu chvíli jako bez daně. Že by to bylo vlastně jako ještě všechno o něco levnější, než je třeba jako normálně. Ježíš,
0: tak ty jsi zase prostě socialista. Tak.
2: Třeba náhodou nechceš kupovat benzín bez daně?
0: Jako jo, ale takhle to nefunguje přece. Tak prosím vás pěkně, Dominiku, svět je opravdu plný imaginací, takhle to nefunguje, Dominiku. Tak
2: pojď. Tady by se to líbilo.
0: Tak jdeme za Lukášem.
3: Ahoj, tady Lukin. Tak to si mě napadlo třeba poslední pátek dát mezi národní den odpočinku a
0: Jako to je vlastně opravdu pravda. Mezinárodní den odpočinku by jako poslední pátek v červnu byl teda sympatický. Protože helejte se, já nevím, jak to máte vy, když se chystáte třeba na dovolenou. Ale vlastně, když se chystáte na dovolenou, tak je to spousta stresu. Musíte spousta věcí jakoby nakoupit a připravit a zabalit a tak dál. A vlastně možná by to mohlo být tak, že prostě si můžete tak jako odfrknout a odstartovat tím ty prázdniny, takže jakoby mezinárodní den odpočinku za mě vlastně jako státní svátek taky docela dobrý.
2: Bylo by to legit. Já bych ho chtěl každý týden takhle.
0: To dobrý.
2: No mezinárodní den odpočinku v pátek. Na dalším

0: Tohle vždycky, když slyším, tak teda musím říct, že mi líto té holky. Jo, protože ona mu dá kopačky, prostě ať už teda Leifrovi nebo Viktorovi Kal, a on prostě tam bude stát před tím domem, no chudák holka, jako když něco prostě skončí, tak něco prostě skončí a už by se v tom nemělo prostě pokračovat, prostě nějak to odžijte a jděte kluci dál. Ale musím říct, že z tohohle mám teda osypky, protože jsem jednou něco podobného zažil a vlastně nechtěl bych to zažít jakoby znova.
1: Měl jsi takhle jako...
0: Jo. Wow. Bylo to fakt jako nepříjemný, bylo to... Teď si představ, že ten barák má jenom dva východy vlastně de facto, nebo můžeš projít jakoby pod tím domem do jiného domu a vyjít jakoby jinudy. Je to docela jakoby stres, takže to se ve mně vždycky odehrává, když slyším tady ten song, byť se mi prostě vlastně líbí a je takový jako rytmický a dobrý, ale vyvene to na povrch vzpomínky. A
1: propos, měl bys o tom napsat písničku. Doma.
0: Měl bych, no, tak co mě stresuje. Ale teď, když se bavíme o těch vzpomínkách, tak budeme vzpomínat na včerejšek, protože včera se opět do ulic Republiky vydal Spin komisař Rap. Včera tady dělal chviličku tajemnýho ve studiu, aby z něj pak vypadlo teda, že jede do Mělníka, kde se stéká Vltava a Labe, to je takové romantické, no a tam hledal Lukáše. Jestli se to podařilo nebo nepodařilo, zjistíme teď.
2: Ahoj Matej, díky za trpělivost, díky, že jsi mě našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva. No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigerů a taky o to hezký Tiger triko.
3: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
2: No, tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně jeli to Měřice Mělník trasa a pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v Datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český pecky, jako je PSH, například Praha, nebo Znovu třeba, tak.
3: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
2: To tričko je bílý, černým logem.
3: A nosíš rád černobílou?
2: Ale jo, určitě, bílou nejradši.
3: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
2: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
0: Je, tak to je pěkný. Tak Lukáš měl radost, asi se chviličku naháněli v tom Mělníku. Já si pamatuju včera, že když jsem poslouchal, jak byl Maty překvapený, že v Mělníku jsou obchody. Protože jeden z jeho vstupů byl včera, jsem v Mělníku, tady normálně prostě jsou, tady je elektronika, tady jsou potraviny, tady je prostě zelenina. Tak jsem seděl v té kanceláři, říkám, Matvi, to je skoro v každém českém městě, najdeš prostě obchody. Takže s Lukášem se potkali. Lukáši, my jsme moc rádi, že máš radost, máme tady pro tebe nachystaný PSH Praha, protože si pamatuju, že včera dopoledne ti Vicky hrála z rádia Spin PSH znova. No a vy, kdybyste chtěli, aby k vám Spin komisař Rap zavítal, tak co máte udělat?
1: Napsat na program zavinač@radiospin.cz svoje jméno, adresu, kde posloucháte dopoledne Rádio Spin a samozřejmě to Rádio Spin dopoledne poslouchat pravidelně, protože nikdy nevíte, kdy se může stát, že za váma Spin komisař Rap dorazí.
0: Taky nám napište, jak moc nás smilujete, jak jídlo nám sem dovezete a věřím tomu, že to bude prostě jednodušší.

0: Dobře, doma nejlépe.
1: Spin ráno. Mashup.
2: 7 hodin 50 minut, máme tady dnešní aktuální mashup, protože je středa, tak je atypický. Tak čím je atypický?
3: Je atypický tím, že to není z typických rapových písniček, který máme v playlistu, ale je to z písniček od Disney, nebo respektive z Disney pohádek.
2: Okay.
3: Někdo
2: Kačerov, to je taky Disneyovka, ne?
3: Nevím, ale to tam zrovna není.
2: Není tam? Aha, dobře.
3: Ale někdo by
2: Čip,
3: no mě to nenechá doříct.
2: Je to? To je taky Disneyovka.
3: Ne, no jako dobře, ale nejsou to za, jako gumíci, ty Disneyovky, ne, které tam prostě jako jsou třeba.
2: Aha, tak gumíci tam taky nejsou?
3: Ne.
2: Dobře, tak počkej, co je Disneyovka ještě? Can you feel the love tonight?
3: To Disneyovka je, ale to nebudu prozrazovat, jestli tam je nebo není.
2: Ježiši, a počkej, to, co jsem říkal předtím, byly taky Disneyovky, to vždycky běželo pod...
3: No u těch to nevím na 100%.
2: No jako bylo to, vždycky byla znělka, Walt Disney uvádí a zatím běželi tady ty gumíci, Kačerov a tak dál. I ty jeden. Tak, dobře,
3: to
2: tak.
3: Taky není Disneyovka, ale...
2: I ty jeden neexistuje.
3: I ty jeden.
2: Tak, jdeme si pustit teda dnešní mashup, kde já asi nepoznám nic, ale vy poznáte podle mě všecko, protože ty zvuky, které tam jsou docela signifikantní. Musím teda říct, že na začátku to zní, jak když je něco strašně falešného a je to takový jakože úplně jak nějaký flašinec starý nebo nějaká taková jako hrací skříňka, ale pak po čase, když se člověk do toho zaposlouchá, tak má šanci tam něco poznat. Takže ještě jednou si pojďme poslechnout tady tuto skomoleninu. No a možná historicky poprvé odhalí někdo mashup na život, naživo. Haló, dobrý ráno.
4: Tady Tomáš, ale nejsem si vůbec jistý. Slyšel jsem tam možná, nevím, jestli to je vůbec Walt Disney, Tom a Jerry.
2: Tom a Jerry jdou k nám teď s náladou, tak to ti maximálně můžu zpívat já, ale bohužel posíláme tě domů bez bodíku. Tak čau.
4: A můžeš ještě zkusit ještě jedno?
2: No jasně, můžeme tady být večera.
4: Bych si udělal studi kabát, Kačer Donald.
2: Kačer Donald, hele, tak to tam taky není a ani nevím, jaká byla znělka. Takže...
3: Kačerov, ne, jak no, hůry,
2: no tak to ne, jsem zpíval já, ty blbečku, a ty jsi mi před chviličku vysmál, že to tam není, ty vole.
3: No není.
2: Kačer,
3: ne, ale to jsou zase jiný kačeři.
2: No, dostaneš kačera z toho, jak se nehybeš. Tak jo, to, přejeme ti krásný dobrý den a z vostury si nic nedělej. Tak čau, ahoj. Radio Spin, halo, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak jak pak se jmenuješ a co pak si tam slyšel?
5: Jmenuji se Dan a slyšel jsem tam znělku z auta, od Bless McQueen tam je a byl tam Příšerky SRO.
2: No tak pojďme se podívat, jestli jsou tam auta a Příšerky SRO. Jseš hustej, jseš dokonce husto, kruto i přísnej. No a Příšerky? Dané, jsem na tebe pyšnej. Je super, že nestřílí slepejma. Takže přejeme ti krásný den a děkujeme za první dva tipy. Ahoj.
1: Poznal jsi trojici tracků?
6: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
1: Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these street rides.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: 7.56, máme tady mashupek, musíme říct, že jsme s Dominikem vymysleli, teda já jsem vymyslel, že ho předěláme, protože je vlastně zábavnější, když je takhle po každý jakoby jiný a není jenom jakoby rapovej, to znamená, že Dominik od zítřka už se
2: už
1: zavázal k tomu.
2: Ty to jsem si napěk zase teda.
1: Tak, no ale vlastně aspoň vidíš, že když se něco prostě podaří a když se něco dělá dobře a pořádně, tak vlastně to chce opakování, jo? Takže Dominik se zavázal k tomu, že už od zítřka bude dělat mashupy, které nebudou jenom o písničkách, ale budou tam třeba, nevím, budou tam znělky a hlasy herců a do toho písnička a tak dál, že vlastně to bude takový jakoby mnohem pestřejší, že prostě tím mashupem roztáhnem křídla na celou populaci a celá republika se každý den vždycky takhle okolo 7:45 sejde u rádia a budou hádat, co tam prostě jakoby je za zvuky. A já myslím, že to bude prýmový a parádní a skvělý a prostě si to celý prostě užijeme a bude to dobrý.
2: Se líbí, že Roman má prostě radost, že to nemusí dělat on, ty vole.
1: Je to tak, ale na druhou stranu, hele, někdo je prostě hlava, někdo jsou ruce. Je tak.
2: Dobré. Cizí neštěstí vždycky potěší, jo.
1: Jaký neštěstí, ne, tak tebe ta práce nebaví, chápu to správně.
2: To se podepíš na fakturce.
1: Tak. Jdeme si pustit ten dnešní mashup. Tak jo, tak máme tady poznávačku, auta znělka, to už je venku. A pak jsou tam příšerky. Tak, no a zbytek si necháme za hodinu, pokud nám pošlete voicovku a odhalíte teda tu třetí část dnešního mashupu. Takhle zněl ještě jednou. No a mezi tím vám řekneme ještě, jak bude venku, protože samozřejmě předpokládáme, že nezůstáváte doma celý den, takže co nás dneska čeká?
2: Aktuálně by mělo být venku 7 stupňů a poles, no ale odpoledne se teploty zhorší, nebo teploty zlepší, teda k nějakým 13 stupňům, ale počasí se zhorší, protože ve středních Čechách a na severu Čech by mělo sprchnout.
1: Mělo sprchnout, ale mělo by být taky polojasno, takže je docela možný, když se na to podíváme optimisticky, že by mohla být vidět duha.
2: Wow.
0: Fajn rádio.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

0: 8 hodin, 9 minut, 13. květen, Roman a taky Dominik, přejeme hezký dobrý ráno a všichni, jak já vždycky říkám, se těšíme na zítřejší mashup. Tak.
1: Jo.
0: Tak jdeme se podívat na další aktuální přehled zpráv, tak co tam máš tentokrát?
2: Já jsem se bavil, že se koukneme na ty dražší nákupy, které nás čekají na Temu, na Šínu nebo třeba
0: jo,
2: taky na
0: Jo, ty děti jak přestali chodit do práce.
2: Přesně tak, kvůli tomu vlastně Evropská unie zavedla nový cla, aby právě ty dětičky mohly podporovat, že jo. Tak na všechny zásilky do 150 eur čeká za každou kategorii zboží nový poplatek a to 3 eura, takže pokud nakupuješ jenom kryty na telefon, tak si vlastně v pohodě, to tě čeká jenom jako 3 eura, ale pokud si k tomu nakoupíš nějaký hadry, dáme třeba nějakou divnou lampičku nebo nějakou další blbost do bytu, tak k tomu platíš za každou kategorii, teda další 3
0: jako ajíčka. Obecně si myslím, že jakýkoliv cla nebo poplatky jako nejsou dobrý nástroj, na druhou stranu mám pocit, že jsme se dostali do tak strašně jako zvrhlý doby, kdy prostě lidi nakupujou jako přemíru toho víc, než potřebujou, že vlastně jako pokud by to aspoň trochu jako pomohlo zbrzdit tady tyhle ty útraty, tak to bude asi jedině dobře, ne?
2: No, si myslím, že to zbrzdí bohatě.
0: Že jo?
2: Tak 3 Ečka to máš na jednu kategorii, kolik toho, nějakých 70 korun, zhruba 80 korun, tak to se tě potom prodrží, jestli těch kategorií máš třeba 5, že jo?
0: Jasně, no. No myslím si, že to je dobře, že znám lidi, kteří prostě bez hlavy prostě jdou na Shein a
2: nakoupí si prostě
0: kamion věcí, vezmu si to jednou a pak to jdou prostě vyhodit, takhle by to prostě asi jako nemělo být, jsem Roman a kárám celou společnost. teď si to prostě jako uvědomuju a vlastně to nechci říkat a je mi to vlastně jedno, ale a vlastně není tak. Já tady mám ještě jednu zprávu, která na mě včera houkla odpoledne. Říkal jsem si, jako, že vlastně je to docela jako bizár. Jdeme do mojí oblíbené Francie a ve Francii si představte, že je normálně legální si vzít zesnulýho partnera, pokud on si to před smrtí přál. Takže s někým jako chodíš a žiješ, on ti onemocní a umře, ty pak teda půjdeš na úřad, už teda bez něj, tam budeš mít nějaký

0: jako dopis ověřený asi pravděpodobně, no ale on si mě chtěl vzít.
1: Takže prostě umře nějaká, já nevím, třeba jako bývalá spolužečka, která se mi líbila a řeknu, hele, ona si mě chtěla vzít, tak já si ji vemu prostě ještě, no, jako, nebo, že si splníš ten dlouholetý dětský sen.
0: Nebo třeba umře nějaký miliardář, ale... ale on mě opravdu chtěl, my jsme byli dohodnutý prostě a on pak teda jenom na tak brká prostě a nedopadlo to
1: a chtěl
0: prostě.
1: Si zjít dalších 150 lidí ve frontě ještě ke všemu.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to
2: trošku energie do toho, je to ranní vysílání, není to, ne, ty jsi splet, nejsme přes ulici, nejsme v krematoru, jsme v rádiu. Tak, Radio Spin, hezký, dobrý ráno, Roman a taky Dominik. Tak.
1: Já jsem přemýšlel nad tím, kolik to tenhle ten týden je a furt teda
2: 2-0, jako podle
1: vedeš. No. Vedeš, jak jinak by to
2: furt
1: mohlo být, že taky.
2: Vedeš, to se
1: furt
2: tak dobře,
1: vedeš.
2: Furt vedeš, pořád vedeš. Vedeš, stále vedeš, to se tak dobře poslouchá, říkej to víc.
1: A tak třeba se to dneska může tak jako trošičku zkrotit, že jo?
2: No, anebo taky ne.
1: Mě zajímá, jak seš na tom dnešním tématem.
2: A proč bys to mělo
1: dnešní
2: krotit?
1: Téma. No, tak jako
2: fotbalisti,
1: třeba
2: tak to budu úplně dutej.
1: To ti dám zítra, neboj. Dneska je to hmyz.
2: Hmyz?
1: Hmyz.
2: No, tak já jenom vím, že hmyz dělá třeba bzz.
1: No, to ti stačit nebude.
2: Tak jo, tak potřebuju rychle parťáka nebo parťačku. Když říkám rychle, tak to znamená rychle. Vytáčejte telefon 210 32 30 30. No a my si zatím pustíme Black Eyed Peas. Dáme si pecičku, která podle mě loni na koncertě nezazněla, ale je prostě pořád jako dobrá, skvělá a tak.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Nestíhám, nestačím.
2: Nestihnu to, nestačím. Brouci, no
1: brouci,
2: jo.
1: Přesně tak.
2: Jak on se jmenoval tady ten spěchálista? Nestíhám, Chvátal, ne? Asi. Nevím, jak se jmenoval. No tak jo, tak jdeme přivítat někoho, kdo se v hmyzu vyzná víc než já. A to je Samuel. Samueli, ahoj.
3: Čau, tak to nevím, ale čau.
2: Čau, přejeme dobrý ráno. Jak se ti dneska vstávalo zatím, ať do toho nejdeme tak úplně?
3: Dobře to nestávalo, že to v stajku, v pohodě, kafičko po ráno, takže dobře.
2: Kafičko, dobrý. Tak jo, no tak doufám, že sobě ani mě neutrhneš ostudu a že skóra dneska bude 3-0, jo?
3: Dobře, budu se zdařit, OK, jdeme na to.
2: Tak jo, jdeme na to, dobře.
1: No, tak to jsem na vás zvědavej. Kdyby byla blecha velká jako člověk...
2: Uj, ty vole, tak to je hnusný úplně.
1: A přeskočila by Petřínskou rozhlednu.
3: Co to je za otázku?
2: Já bych řekl, co to je, ale nemůžu mluvit prostě. Začíná to na P a končí to na A.
1: Pravda. Řekni to.
2: Prostě to ještě čo. Tak, to je prostě blbost, jako, neexistuje možnost takováhle.
3: No, jakoby, když se na to zamyslíš, tak oni se fakt skáčou jako vysoko, no. A když by byla velká jako člověk, tak je to docela dost možný, takže...
2: Ježíš, ale to nikdo nikdy neověří, ty jsi mu na to úplně skočil, na tohle přece nebudeme vůbec odpovídat, na to vůbec se nebudeme chytat tady na takovou krávovinu.
3: No ale právě tam je to slovo kdyby, že jo, tak jakoby,
2: no,
3: takže, kdyby jo, tak...
2: Takže chci říct, jako, takže ty jsi mu na to skočil, Dominikovi, a hraješ tu hru s ním, takže říkáš, že jo, jo?
3: Já říkám, že jo.
2: Já dávám na tebe, Samueli, a teď uvidíme, dobře, jestli se rozhořčím, anebo jestli budu mít radost. Takže Samuel říká, že jo.
1: Začíná to na P, končí to na A.
2: A je to pravda!
1: Je to pravda!
2: Ještě to mohlo být to, co jsem si myslel já na začátku.
1: Blecha dokáže vyskočit do výšky, která odpovídá zhruba 200násobku její délky.
2: Okay.
1: Takže kdyby byla jako člověk, tak by dokázala vyskočit třeba do výšky 200 metrů.
2: To bylo docela dobrý, protože třeba pak bychom si ty blechy mohli kupovat a třeba jenom bychom vždycky řekli Bleše, skoč na nákup. A blecha by nám proto prostě skočila. Kolik by vlastně vážila taková blecha?
1: To je dobrá otázka.
2: Tak to pak musí zjistit.
1: Já to zjistím ještě.
3: To by mě nějaký zajímalo.
2: To, si to představ, to bylo úplně creepy. Si představ, jak by měli před barákem lidi zaparkovaný blechy.
1: Dává furt lepší blechy než pavouci.
2: Fuj, jdeme dál. Ale jistý blechy je mi teda úplně ousko.
1: Průměrný člověk sní během života ve spánku až 8 pavouků.
2: Fuj, ty vole.
3: To jsem slyšel, to je pravda.
2: Ježiš, tak to je teda nechutný, takže...
3: Je to nechutný, ale je to pravda.
2: Vá! Normálně je mi z toho zle a to jsem si myslel, že mi pavouci nevadí, takže pravdu označujeme.
1: Tak pozor, je to hoax.
2: Je to hoax? No, tak
1: říká se to, ale pravda to není, protože ústa spícího člověka jsou pro pavouky vlhký, teplý a vibrující, takže všechno špatně.
3: Jakoby na druhou stranu to rád slyším, jakoby, jo.
2: Ale... Jo, to jo, ale teda Samueli, takhle se teda předvíz do rádia. Ježiš, teď to je, já nemám rád tady tenhle ten stav, když ještě je to 1-1. Přestaň si psát, Dominiku, okamžitě.
1: Já ti zjišťuju mezi časem tu blechu, prosím tě.
2: Tak, jedem.
1: Přestaň si psát.
2: Píše si tady prostě se svojí starou.
1: Komáři mají svý oblíbence podle krevní skupiny.
2: To si myslím, že to jsem teda zase četl já. A jestli je to teda kravina, tak se budu stydět, ale já bych řekl, že to je pravda, takže...
3: Dáme na tebe.
2: Dobře. Když tak prostě pojedeme na Oslíkovi domů oba, takže já bych řekl, že to je pravda.
1: Je to pravda.
2: No tak to je skvělý!
3: Bomba!
1: Jak se rozsvítil najednou, tyhle.
2: Jo, to mám rád, ten pocit tvý hry je prostě skvělý. Tak, všichni nám tleskají, pojďme si to užít, Samueli, jsme dobrý.
1: Mimochodem, je to krevní skupina nulka.
2: Nulka?
1: Nulku mají, no, takže pokud máte nulku, tak komáři jsou vaši druhý nejlepší kamarádi.
2: Já si myslím, že mám nulu, no. Nejsem si úplně jistý.
1: Nechoď do lesa, Roman.
2: nebo k rybníku. Samueli, přejeme hezký den. Co ta blecha, už jste zjistil?
1: Zjistil jsem to. Blecha, kdyby byla stejně vysoká jako člověk, nebo stejně velká jako člověk, tak by vážila stovky kilogramů až tunu.
2: Ty vole, tak zaplať pán.
1: Pořádná blechinda.
2: Zaplať pán bu, blechinda. Zaplať pán bu, že je taková, jaká je. Samueli, krásný den ti přejem, ahoj.
3: Ale taky, čau, mě to.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá v regionech. Tady se aktuálně bourá jenom v Plzni, v ulici Lobeská, takže tam určitě pozor. No a co se dálnic týče, tak tady žádný úplně ultra velký špatný nevidím, jenom D5 Štosovačka před Prahou.
1: A to je teďka asi řada na mě teda.
0: Jo, jo.
1: Dobře, takže jdeme se podívat do Prahy. Tak, v Praze, prosím vás, pěkně to vypadá relativně v pohodě. Teď mi zlobí mapa, která mi odstraňuje neustále pražský provoz, ale už je to v pořádku, takže vám řeknu, že nehoda je na Vysočanský, nehoda je na příjezdu do Prahy po D8. Jakmile sjíždíte na Kbelskou, tak hnedka ve směru od Letňa na Kbelskou je crash, kolona se teprve začíná tvořit. No a bourá se taky v ulici Modřanská. Automoto

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Partička slaví 15 let.
2: Krásných 15 let. To už je vlastně jako partička mladistvá, že jo?
1: No, to je pravda.
2: To už může mít to občanku,
1: už,
2: partička.
1: To už s ní můžete mít techtle.
2: No a ty techtle můžete mít netka
1: doslova
2: potom, co
1: do písmene,
2: vyhrajete vlastně. Stupinky je, tady ve hře jeden na jednoho.
1: To je pravda. Takže nám pojďte synchronout na číslo 210 32 30 30. Dneska máme otázky na partičku, tak jak jste si včera přáli, takže doufám, že to pro vás bude easy peasy. Pustíme si jednoho Iza a pak se do toho pustíme.
2: Určitě, já jsem chtěl říct, že to musí být easy peasy, protože prostě jestli chceš na partičku, tak ji musíš mít s čeklou.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Roman, Dominik, no a taky, jak to říct, no, manželská dvojice téměř, která momentálně je od stolu i od lože. Na drátě máme Nikču. Nikčo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak a na druhém drátě máme Pepína. Pepíno, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak... To je teda, musím vám říct, že tady cítím takový jako lehulinkatý pnutí. Jaký to je proti sobě stát v životě i v rádiu?
3: Náročný.
4: No. Zase na druhou stranu to vypadá, že osud prostě jako zamíchal karty tak, abyste se dali zpátky
1: dohromady.
4: K sobě.
1: Dohromady, i v rádu, prostě... i v reálu.
4: Takhle se potkávat?
1: Dlouho se nestalo, že by vlastně hra neměla vítěze ani poražené.
3: Jo,
2: ale vy nevíte jednu novinku.
1: No.
2: My spolu jsme...
1: Ježíš, no tak to je skvělý, tak to je skvělý. Tak to nás teda Pepíno ještě začal udržovat v napětí. No tak jo, tak jdeme na to. Tak otázka číslo jedna, když budete vědět vaše správnou odpověď, tak křičte vaše jméno. Kolikátý narozeniny slaví partička?
2: Nikča!
1: Nikča!
2: 20 let?
1: Ne.
2: Včera Pepíno říkal 20 let.
1: Pepíno?
3: Já jsem ti kecal.
2: Děláš si srandu.
3: Já jsem chtěl vyhrát.
1: Takže kolik?
3: Pepíno teda, já se přihlásím.
1: Ano.
3: A já si myslím, že to je...
2: Jaký
3: je?
1: Kolik jsi říkal, Pepíno?
3: 15.
1: A to je správně.
2: Počkej doma.
1: Tak jo, tak jdeme na otázku číslo 2.
4: Co je principem pořadu partička?
3: Pepíno.
4: Pepíno.
3: Udělat jakože... Děkuji. Stand-up comic. Prostě jakože zábava.
1: Zábava. Ještě bych to trošku jako asi specifikoval.
2: Já bych řekla, to je show, ne? Taková.
1: Taková show a zároveň...
3: No, dobře, Pepíno, zábavná show.
1: Zábavná show, uznáme to?
4: A jo.
2: Ne, tak... ne.
3: Jo.
2: Ne.
1: Ale jo, improvizaci jsme chtěli slyšet, ale uznáme to. Tak, otázka číslo 3. Alespoň jeden účastník z partičky.
3: Pepíno.
1: Nikča bych řekl. Jako
2: a můžu říct všechny 4 a budu mít 2 body.
1: Ne, to ne, ale...
4: ale to by ti Nikčo stejně nepomohlo.
1: Tak, přesně tak.
2: Takže třeba
1: Michal Suchánek, dobře. No tak jo, takže víme, kdo dneska vyhrál. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, poblahopřejme Pepínovi.
3: Děkuji. A Nikčo, šla by se se mnou
1: počkej, najednou. Počkej, nekaž to. Tak, my víme, v jaký situaci jste. Jo, to znamená, že si myslím, že je potřeba rozhodnout, jestli odstraníme stěnu a jestli Pepíno pozve Nikču na rande na partičku, anebo jestli vezme nějakýho kámoše. Takže Pepíno, tvoje chvíle přichází právě teď?
3: Já vím, že jsem to pokazil, snažím se a doufám, že se mnou půjdeš na partičku a uděláme si spolu hezký večer.
1: Tak, Nikčo, co ty na to?
2: Ano, ráda mile půjdu.
4: Já jsem si teda jako hodně oddychnul.
1: Musím říct, že jsem si taky oddechnul. No tak jo, takže jsme rádi, že Pepíno a Nikča jsou zpátky u sebe, dokonce jsme rádi, že spolu vyrazí na partičku, na natáčení. Je to prostě vlastně celý krásný, skvělý, růžový, takže velký holky nepláčou, Fergie se nám teďka k tomu tady hodí taky. Nikčo, užijte si to a držíme vám palce, ať vám to klape. Čau.
2: Mějte se krásně, ahoj.

0: Je to hezký. Mít Fergie naživo ve studiu. Jaký to je pocit pro tebe, Dome?
1: A tak je to příjemný.
0: Je to dobrý, je to skvělý, strašně ti to šlo, jako děkuju. Fakt, jako dobrý. Podle mě, až jednou neklapne herectví nebo moderování, můžeš se živit zpěvem.
2: Teda děkuju, ale já ráda zůstanu jo, u toho už je zmíněného.
0: Zůstaň u všeho a klidně k tomu ještě něco můžeš přisypat. Tak, hele, Vikčo, dneska nám Petr donesl dobrotu, takže ano. Je tady pro tebe nachystaný uzený, je tady pro tebe nachystaný křen, je tady pro tebe nachystaný hořtice. Už tady není moc pečiva.
2: Jako
0: je to teda fakt jako úplně krásný. A my jsme si s Domem dneska právě na začátku vysílání říkali, že když teda Petr byl na nás takhle hodnej, takže bychom měli být hodný na posluchače a že bychom vlastně mohli vymyslet nový státní svátek pro červen, protože v červnu vlastně jako není žádný státní svátek, tak se tě chceme zeptat, jestli máš nějaký nápad takhle z hlavy, jaký státní svátek by to mohl být?
2: Státní svátek. Jo, státní svátek pro všechny upracované.
0: Okay.
2: Pro všechny se zlatýma ručičkama.
0: Ok, dobře, takže takový, jenom pro bohatý.
1: Takový státní svátek by byla potřeba každý týden, Vicky.
2: Ne, jsou zlatý český ručičky, se říká, okay, ne, takže dobře. Vlastně pro všechny.
0: Takže Čechy. Vlastně pro všechny, dobře. No hele, dobrý byl, Pajky.
3: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní Boží hod. Okay. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
0: Takže letní Štěpán.
2: Hezky letní Štěpán.
0: Takže to mi přijde asi jako nejlepší státní svátek, který jsme tady dneska měli.
1: To jsou totiž dokonce 3.
0: právě. Jako měli jsme tady lidi, kteří třeba Buban říkal, já bych bral, kdyby byl státní svátek celý červen, protože dvojnásobný množství peněz. Ale to jsme si říkali, že někomu nabídneš prostě prst, on ti schrnul svou ruku. Tak, ale máme tady taky mashup, a tím se dneska rozloučíme. Tak, protože je středa, tak je bizarní. Dneska vlastně, dnešní den je den velkého mashupu, takzvaně. Oho. Protože od zítřka už mashupy nebudou to, co bývaly mashupy. Už to nebude jenom o rapu, ale vlastně dneska jsme se s Dominikem dohodli, viď, Dominiku?
1: Jo.
0: Jsme se dohodli, že Dominik bude... Že Dominik bude prostě připravovat už jenom zábavný mashupy. To znamená, že tam budou třeba zvířata, politici, sportovci, filmy, hlášky a tak dál. A že tím vlastně jako uděláme takový, jako, že to rozšíříme prostě ten záběr mashupu, ano. Že to bude takový zábavnější.
2: Aha, dobře. Tak pobavte dobře. Mě.
0: Tak jo, jdeme tě pobavit. A víš co, po tobě budeme chtít za prvý téma toho mashupu a za další všechny ty 3 písničky, protože dneska jsou tam naposledy 3 písničky.
1: To si to nandel teda.
0: Tak to teda nandej. Tak. Prsa. Vicky si sáhá na prsa?
2: To bylo náhodou těrované.
0: Dobře.
2: Já jsem byla dojatá.
0: Dojatá?
2: Jo, protože já jsem v tom slyšela filmový songy.
0: Jaký
2: ale
0: filmový?
2: Jako Disneyovky, Pixarovky.
0: A to je dobře.
2: Ano.
0: Disneyovky jsou tam, ano. Takže téma se odhalilo dobře.
1: Ale to není všechno, co jsme po tobě chtěli vědět.
0: Takže co tam bylo?
2: Life is a highway and tak. I won't ride it all night long. Nebo něco takového. To jsou auta, to jsou moje nejoblíbenější.
0: Okay, dobrý.
1: Hezky, Vicky, pojď dneska.
0: Tak pojď dál.
1: Dneska jedna ze tří. Další.
2: Protože auta jsou moje nejoblíbenější, to je moje dětství.
0: Tak dál.
2: Ne, pak nevím, co tam bylo. Můžeme ještě...
0: Když se podíváš do zrcadla a viděla by se tam víckrát,
2: ano.
0: To je nápověda pro název toho filmu.
2: A je to Disneyovka.
0: Jo.
2: To jsou Dalmatíni. Jsou to... 101 Dalmatínu.
0: Příšerky.
2: Příšerky SRO, aha, hezky.
1: To bylo hrozný.
0: Tak, ještě tam máme jednu. Tak já to pustím ještě
2: nevím,
0: jednou.
2: No. To. No.
1: Já si myslím, že jako malá holka si musela být prostě zaláskovaná do této postavy.
2: Do této postavy? Herkules.
1: Přesně, Herkules je každý mokrý, jsem každý malý holky.
2: Tak jo, OK.
0: Tak jo, tak zase to posunu dál. No takže, co to je, Dome?
1: Je to Petr Pan.
2: Aha. já se musím říct, že jako právě Peter Pan je pro mě taková ta typická postava, jako, která by měla jít do prevence pro všechny děti. Mm-hmm. Protože ona láká děti z okna. Mm-hmm. Jako za nějakým dobrodružstvím, jako je to cizí člověk, který jim vleze holkám do pokoje. Hele, za mě jako toxic postava, trošku problematická.
0: Dobře, a tak v tom případě pojďme otočit. A řekneme si, co nás dneska čeká v recepte v komunikátoru.
2: Dneska bude vaření. Já jsem se totiž včera bavila s kamarádama a byla z toho docela super debata, kdybyste měli prostě 3 jídla, který už byste museli jíst do konce života. Jako jaký by to byly prostě. 3 jídla a už nikdy nic jíc.
0: Řízek. Okay. Určitě bych sem dal řízek. Poke.
2: OK, to je dobrý.
0: To bych si tam dal. A co bych si tam dal ještě? A dal bych si tam nějakou polívku, kdyby by někdy bylo špatně, tak třeba vývar se etovýma knedlíčkama.
2: Oh my gosh. A fakt si nemyslíš, že prostě třeba po měsíci už by si z toho byl hotový, jakože to je hodně aromatický?
0: No, myslím si, že ne.
2: OK. A třeba za takových 10 let?
0: Myslím si, že ne, prostě řízek je řízek, jako. Tak.
2: Ký klasika.
0: Co bys tam měl ty doma?
1: Já jsem na něj zrovna dneska ráno nějak jako myslel, že bych si udělal víkendu řízek, takže já se budu trošku opečit, já tam jako narvu taky řízek, pak by se mi líbil hovězí ramsteak s batátovýma hranolkama.
0: Každý den?
1: No jasně.
0: Vidíte,
1: no,
0: to hrozně těžký, i za 10 let, i za 20 let.
1: Ale je to plný bílkovin prostě. Jo. A možná bumbo nambo.
0: OK, a to si myslím, že by si tě přijedlo teda.
1: Já mám je takový sladký, no, docela dost.
2: To je pravda.
0: Co ty, Vikčo?
2: Ne, já jsem o tom přemýšlela a říkám si, že bych si dala butter chicken s nánem.
0: Tak to by si ti podle mě přijedlo teda 100x.
2: Ne, ale to je to maso prostě, jo. Potom ten gyros prostě, já si na tom docela jako ujíždím. No a potom jsem si řekla, abych byla zdravá, abych se cítila dobře, tak bych si dávala minestrone.
0: OK, tak vidíš, ale dala jsem taky polívčičku.
2: Jo, jo.
0: No tak jo, tak super, takže...
1: Minestrone.
0: Přejeme vám krásný den.
1: Co to je?
2: Nech toho. Zeleninová
0: polívka, pro boha. Tak dnešní odpolední mořská želva. Tak 14 stupňů dnešní odpolední maxima, mějte se.

Krásný dobrý ráno od Majku, tě ještě jednou zdraví Vicky. Máme středu 13. května, no a dneska má svátek servác. Tak servus všem servácům, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už se vrhneme samozřejmě jak jinak na bonžurku s Vicky. Hele, tak včerejší zážitek z fitka byl výborný, ti musím říct. Začalo to tím, že jsem přišla, dala jsem sluchátka, došla k pásu, no a v tu chvíli se mi vybil telefon. Takže žádná hudba, jen jsem slyšela svoje sloní dupání. Výborný, říkám si, v tu chvíli jsem to měla zabalit. To bylo to varovný znamení, bych tak nějak řekla. Ale já to teda dala a ještě jsem se přesunula na skupinový trénink, kde jsem byla já a zralejší ženy. No a tak jsem si říkala, to bude pohodička, na dobrou náladu, hele, máme jen půl kilový činečky, tak to je zívačka. No a prvních 10 minut to tak fakt bylo, jo, takový cvičení pro seniory, bych řekla. Až zpětně jsem zjistila, že tohle to byla jen zahřívačka, protože pak se to teda totálně zvrhlo. No a tetky, ty mi teda ale krutě dali, jo. V rytmu

hudby jsem nestačila s dechem a jejich vrchní gurupaňa mě teda pořádně zničila. Já byla vyřízená, jediná totál splavená a já to prostě nechápu. Neumím to jet na krásu prostě. Paní kolem mě vysmátí, měli elán, vypadal jak na kafíčku a já úplně rudej obličej jak rajče, rozšířený nozdry a vypadala jsem jako rozzuřený bejk, bych tak řekla. Takže nevím, co s tím teďka. Asi půjdu příští týden na trénink tak jako víc přizpůsobený mým fyzickým možnostem. Tak přemýšlím, co by to tak mohlo být. Něco jako a otevřeme víčka a jdeme zamakat a zavřeme víčka. A ještě tohle 8krát otevřít víčka a tak dále. No a teď už samozřejmě startuju komunikátor, to znamená, že tady hraju pecky přímo pro tebe na tvoje přání, takže rozhodně neváhej, už máme 3 tracky před sebou a potom je řada na tobě, takže vytáčej 210, 32, 30, 30 a nebo mi posílej hlasovky. Já jsem tady, čekám, no a teď ti jdu pustit ten track, který jsem chtěla mít v uších během toho, co jsem pobíhala po páse. Jak jinak než Runway Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám první přání od Petra.
2: Dobré dopoledne, Vicky, jestli můžu, tak pro všechny bych tam dal daj peněz, ať nám to dneska lítá po těch silnicích. Tak zatím, čau.
1: Ty bláho, Petře, jasnačka, mám to tady pro tebe připravený. Pro tebe songu zahraju mega moc ráda. Ještě jednou ti musím tady dát ten shoutout. Díky moc, tyjo. Petr nám ráno sem přivezl totiž úplně libový masíčko a k tomu prostě křen a k tomu ještě byla hořčice a bagetka a na mě tady taky ještě zbylo a teda... Takováhle snídaně, to je snídaně králů. Tak pojďme to spolu tady rozjet, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin? A

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Hradci Králové na Pražské třídě a taky v Olomouci v ulici Hejdukova. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D2 na 11. kilometru ve směru na Bratislavu v okolí Blučiny. No a poskakuje nám D5 na příjezdu do Prahy, tady čekej kolem 10 minut navíc. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme crash v ulici Bubenská, no a Šťouchačka je na Pražském okruhu. Pokud jedeš z Černáků směrem na Štěrboholy, čekej tady s 15 minutama navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a poděl se 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hi, this is Tyra Cruz and you're listening to the most music station, Spin.
3: Yo, this is Sean Paul.
4: It's Rihanna. I love waking you up.
5: This is Missy Mr. Mean Elliot.
6: What's going on, Sell Out Cool J? And I'll be hanging out, baby. You know what time it is.
7: This is Ice-T.
8: What's up?
9: Hey, what's up?
8: The Beastie Boys.
10: Hey, yo, what's up? Yo, this is 50 Cent. You're listening to Spin.
4: All right, what's up? It's your girl Fergie Ferg.
11: Hey, what it is? This your boy Flo Rida.
12: What's going on? This is Eminem.
13: Yeah, yeah, yeah. What's happening? This is Dr. Dre.
14: Yeah, check it out, man. It's your boy Akon. And right now, you're listening to
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
15: Pusť něco jiného, prosím, Spinner.
16: Pojď to rozpálit, pojď.

0: sobě znát osobně.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám teďkon čerstvou zprávu ze silnice od Petra.
1: Jo, všichni, tady Petr, vy co pojedete od Průmyslový směrem do centra po Černokostelecký, tak dávejte bacha, máme tam trojnožku, chtějí naše prachy, tak dávejte bacha.
0: Takže všichni hezky jezdit v limitu. No a teď už si dáme komunikátor.
2: Komunikátor na Rádiu Spin.
0: A máme tady tracky na přání a mám tady další song, tentokrát z naší apky, a ozval se nám Oldis.
3: Čego, tady Oldis. Mohl bych poprosit zahrát Pio s trackem Na zastávce, moc by mě to potěšilo. Každopádně, jestli to klapne, posílám hlavně tobě do studia, všem, co zrovna jamujou na zastávce, a lidem jako já, který tvrdnou v pražském provozu. Díky moc a hezký den.
0: Díky Oldisi, mega cením, díky za song, no a jdeme si to pustit, jdeme jamovat na zastávce, Radio Spin.
4: Žádný body shaming, dneska jedem všichni, jestli nejsi s náma, tak

0: Bitches shook.
1: Yeah. Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky komunikátor, takže rozhodně neváhej a nechej si zahrát právě ten svůj song. Těším se, co mi tady přistane v příští hoďce. No a co taky budeme probírat? Hele, téma hoďky bude jídlo. Moje nejoblíbenější jídlo. Jo, prostě, to je stále. Já se pohybuju mezi snídaní, svačinkou, obědem, další svačinkou. Hele, jídla je furt dost, jenže včera jsem se bavila s kámošema a měli jsme úplně takovou filozofickou chvilku a říkali jsme si, tyjo, představ si, že už by si do konce života musel jíst jenom 3 jídla. Nic jiného, jenom 3 jídla máš na výběr, jaký by to byly, se kterýma by si vyžil až do konce života. No tak probrali jsme to dost, například tam padala, pamatuju si, že pizza, ale tyjo, víš co, i když prostě seš srdcař, pizzař, tak já si prostě myslím, že tohle prostě nechceš jíst třeba dalších prostě 30-40 let, jo, to je... Já si myslím, že pici se člověk může docela přejíst, obzvlášť tý s tím kečupovým základem a potom na tom ten sír, hele, já si myslím, že to bychom nedali. Hele, ale teď by mě zajímalo teda, co ty, jo? Dej mi prosím tě vědět, jaký 3 jídla by si zdával prostě od teď už navždy a nic jiného už by to nebylo. Tak dávej vědět, dáme si takovej ha-ha-ha receptář. No a teďkon si samozřejmě dáme počasí ještě. Takže se podíváme, jak je teďkon venku. Máme momentálně 8 stupňů Celsia, zataženo ve zbytku republiky kolem 10. Každopádně čekají, že dneska odpoledne bude až kolem 16 stupňů Celsia a vypadá to, že na severu nahoře u hranic tam bude lejt jako z konve, ale zbytek republiky vypadá, že bude mít polojasno. Hele, skoro je to na brejle, pojďme se těšit, budeme doufat.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
6: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
7: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí.
8: Radio Spin Dash Dabou.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: jiný středočnější den. IMO představili novinku Perfektní meč. V tracku spojili svůj klasický rapový rukopis s melodickým refrénem od Eriky Rain a výsledok jde skôr do uvolněného jarného vibu. Novinka staví na lepší atmosféře, vzťahové téme a zvuku, který je bližší současnému pobrepu. IMO tak opět připomínají, že i po rokoch na scéně vedia držet krok s aktuálním soundom. Legendární PSH dorazia už tento piatok do Klatov. V Bystre Bystro Vlaštovka odohrajú koncert, ktorý poteší hlavne fanúšikov klasického českého rapu. PSH patria medzi úplné základy domácej hip-hopovej scény a aj po rokoch si držia autentický sound, tak ich dojde zčeknúť. Na tenisovom turnaji v Ríme zabodovali o postup do 8 finále hneď traja českí hráči: Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Linda Nosková. Turnaj v Ríme patrí práve medzi najdôležitejšie antukové podniky pred Roland Garros, takže forma z týchto dní môže veľa napovedať aj smerom ku Grand Slamu v Paríži. České mená pritom v posledných týždňoch na veľkých turnajoch pravidelne zbierajú výrazné výsledky. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 10, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Vicky, no a představ si, že bys do konce života měl jíst jen 3 jídla. Prostě stále do kolečka. To znamená, že si musíš vybrat něco, co tě nikdy neomrzí. No tak mě by zajímalo, co bys zvolil za recepty. Co si myslíš, že by tě ani za 10 let opravdu nepustilo? No tak já o tom přemýšlela a myslím si, že by to bylo teda butter chicken s nánem, to si můžu dát kdykoliv, to bych mohla až do konce toho života. Potom polívku minestrone, takže to už mám maso, zeleninku. No a to třetí, původně jsem si

0: myslela gyros, jo, ale beru zpět, protože teď si říkám, že to musí být něco sladkýho. Protože bez něčeho sladkého to bych prostě do konce života nedala. Takže myslím, že takový brownies, to je jasná volba. Je to buchta, zároveň čokoláda, takže za mě bych do konce života dávala tyhle tři jídla: butter chicken, minestrone a brownies. Hele, za mě vyvážený meníčko na celý život. No a teď by mě zajímalo, co bys dával ty? Rozhodně mi dávej vědět 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, stejně jako tady Baru. Tady, kterou mám tady.
1: Tak v životě mě nikdy neomrzelo Twister z KFCčka. Je, ten je prostě top. Pak by to byl milkshake, protože to je v podstatě jídlo. Akorát v té chutý podobě. A třetí by bylo, nevím, cokoliv, co by mi můj muž připravil.
0: Jo, Baru, myslím si, že jsi tam měla skvělý volby, ten milkshake fakt cením. To by mě vůbec nenapadlo, ale je to vlastně dobrý. Ale co se týče toho, že to třetí jídlo, cokoliv, co by ti tvůj manžel uvařil, hele, tak to by se počítalo pouze v případě, že tvůj manžel umí uvařit pouze jedno jídlo. Hele, pokud umí pouze vajíčka, tak ti to beru, ale Baru se přiznala a řekla, že její manžel vaří skvěle, takže bohužel to třetí jídlo teda, to ještě nevím, to zůstává takovým tajemstvím. No a co ty, spinere, dávej mi vědět, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, trekujeme na přání a já už tady mám teďko na drátě Rudu. Ahoj Rudo.
2: Dobré dopo, Vicky, ahoj.
1: Dobré dopo. Prosím tě, my máme teďko takový skvělý téma, tak by mě zajímalo, jaký jsou ty tři tvoje jídla, který by si mohl jíst až do konce života. Prostě by to byly jediný tři chody.
2: Jsem přemýšlel, tak já bych si dával vajíčka,
1: okay.
2: Pak bolenský špagety,
1: mm-hmm.
2: A nevím, asi nějakou sladkost, takže nějaký jako takový bebé, deltíky nebo něco takového. Prostě něco sladkého.
1: OK. Hele, jako líbí se mi, že jsi na to šel vlastně tou jednoduchostí, protože možná, no, že právě to jednoduché jídlo se tolik jako nepřejí, jako nějaký speciální chutě, si říkám, co?
2: Ano.
1: Nebo jaká byla tvoje strategie?
2: Hele, strategie, tak abych si to rozvrhl jako snídaní, oběd a pak dezert.
1: Jo.
2: Nebo zákusek, to je fajn.
1: No jasně, ne, to je dobrý. Jenom ty vajíčka, tyjo. To jako se slaninou, anebo...
2: Hele, asi klidně i samotný jako vajíčka.
1: OK. No tak dobrý, no tak to si se obral o spoustu potravin, který si do toho mohl šoupnout. Jsou takový ty omelety, víš co, jak někdo do toho hází sýr, šunku.
2: Ale v jednoduchosti je prostě, já si dám zásadně jenom ráno přimíchaný vajíčka, jsem spokojený, pak půl dne.
1: A tak to je parádní. No tak Rudo, tak díky moc za tvůj osvědčený recept. Teď se budu muset ještě zamyslet nad svým butter chicken. Možná, že jsem to trochu přepálila. Ale okej. Okay. Prosím tě, co si necháš zahrát takhle pro dopoledne?
2: Hele, domluvili jsme se PSH.
1: Ano.
2: Trénink. Tak ať to všem dnešní den tak jako rychle utíká, můžu jít zase domů.
1: Dobře, dobře. No tak skvělý, tak ať to utíká taky tobě, Rudo. A jdeme to
2: taky
1: pustit.
2: Děkuji, hezký den, ahoj.
1: Tobě taky, měj se krásně. Radio Spin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a v téhle hoďce tady spolu řešíme tři jídla, který by si jedl až do konce života. Prostě nic jiného, jenom tahle trojice. No a teď jsme tady měli tak jako hezky tematicky turistů od Piosquadu, no a rovnou se přesuneme tady k Jardovi, který to vzal tak jako světově, bych řekla.
1: Ahoj, tady Jarda, zdravím všichni spinery, tebe do rádia. Mně by to byl určitě řízek s bramborovým salátem, tacos a steak s nějakou grilovanou zeleninou. To by mi stačilo až do konce. Mějte se hezky, čau čau.
0: Tyjo, Jardo, musím říct, že OK, prostě ty jsi tam hodil jako českou klasiku, potom si se přesunul do Mexika, no a potom si zdal takový, tyjo, steak se zeleninou, to je podle mě takový univerzální. Cením, ale tyjo, pak jsem tady slyšela Rolanda a vypadá to, že u toho Mexika ještě zůstaneme.
2: Já bych, čus, tady Roland, já bych mohl jíst pořád dokola paella mixta, španělský jídlo, mexickou polívku s načoskama a jako sladký bych pořád dokola mohl jíst tiramisu.
0: Ty bláho, jako tiramisu, tak to bych si dala nahned a to by mě teda taky neomrzelo, ale Rolande, počkej, tolik mexický kuchyně. Hele, pánové, Jardo, Rolande, představte si, že tohle to jsou ty jídla, který jíte do konce života. Hele, to vám vaše záchody nepoděkujou. Hele, to si myslím, že žaludek by nebyl úplně nadšen. Jako představa toho, myslím si, že po takový mexický kuchyni každý den to by měl člověk v celku vymalováno. No nic, díky moc, že jste se zapojili. A pokud, spinere, máš taky pro mě ještě tipy na to, co, jaký tři jídla by si jedl, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Tak jsem zvědavá, kdo všechno by taky vymaloval záchod. Teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Uherském Hradišti na třídě Maršála Malinovského. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D11 na 75. kilometru ve směru na Hradec Králové v okolí Pravy. No a co se týče samotné Prahy, tady stále máme nehodu na Bubenské, no a poskakuje nám Wilsonova směrem do centra, čekej tady nějakých 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a zvedej telefon, vytáčej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Petr nám dneska ráno dones k snídani domácí uzený a domácí křeneček.
2: A tak jsme si řekli, že bychom vám měli taky udělat radost. No a tu jsme vám projevili tím, že jsme společně s váma hledali nový státní svátek na červen, protože červen žádný státní svátek nemá.
1: Já jsem navrhoval Mezinárodní den vytahování grilu za sežrádlo.
2: Protože to prostě není jen tak, takový gril se musí na sezónu připravit. Ale vy jste na to šli, řekněme, od lesa.
3: Celý červen by mohl být státní svátek. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
1: To je hrozný, veď natáhneš prst.
2: A Boba normálně sežere celou ruku.
4: Někdy na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, aby to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažraný.
2: Kéž by byl stát nažraný.
5: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní Boží hod. Okay. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
2: Takže letní Štěpán. Takže upalujte schánně dárky, protože za měsíc je tady Ježíšek.
1: No vidíš, a ještě mě napadá jedna věc. No. Máš vlastně nový ofiko termín pro svůj letní narozeniny, když tě nechceš slavit v prosinci.
2: To je vlastně pravda.
1: Dobrý,
2: je vlastně
1: ne?
2: Pravda.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: A pokračujeme dál v trecích na přání. Já už tady mám další přání od Dušta. No ale Dušt se nám samozřejmě vyjádřil taky k tématu hodinky, takže jaký jsou tvoje tři jídla, který by si teda nechával dávat až do konce svýho života?
2: Ahoj, čau, tady Dušt. Takže jako moje tři jídla, tak určitě by to byla polívka pho, potom rýžový nudle s kuřecím masem a ještě paella. A jestli můžu zahrát Bena Kristova a Hamiltona. Díky moc a čus.
1: Jasnačka, jasnačka. Mám to tady pro tebe připravený, Dušte, díky moc, že jsi se podělil. Já teda musím říct, že to fočko, to je super. To je fakt hodně dobrý. To bych si taky dávala. No a pak jsem přemýšlela, tyjo, ta paella, nám se fakt dneska sem jako neustále vrací téma vlastně té španělské a taky potom mexické kuchyně. To je hrozně hustý, ale víš co? Já už samozřejmě se k tomu nebudu dál vracet, hele, paella je za mě super a s krevetama je teda nejlepší. Ale určitě, hele, budeš mít potom v bříšku jako v pokojíčku, protože třeba tady Roland ještě mi napsal, že vyrostl ve Španělsku, takže na tyhle jídla a hlavně to mexický jsem zvyklý, takže záchod by určitě netrpěl. Tak dobrý, Rolande, musím říct, že teda v tom případě beru všechno zpět, jsem ráda, že všechno v pořádku, já vím, že bych teda nemohla, můj záchod by fakt trpěl jako zvíře. A teď už si dáme Hamiltona, Radio Spin.
3: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec. Na

0: Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě komunikátor, který pokračuje i v příští hodině, takže neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo mi posílej hlasovky. No a v této hoďce jsme se teda tady bavili o tom, jaký tři jídla by si byl ochotný jíst až do konce života, pouze tyhle ty tři. No a mám tady posledního našeho korespondenta, který ho dneska stíhám, a to je Petr.
1: Bez čeho bych asi nepřežil, tak to by byl asi smažený kapr a brambový salát. Další věc, co by to bylo, tak asi topinka s česnekem a na to zastřený vejce, to miluju. No a to třetí asi guláš.
0: Hustý, takže nic sladkýho.
1: Já sladký moc ne.
0: Do konce života už bys neměl žádný sladký.
1: Já bych to zvládnul.
0: Ty bláho, já ti musím říct, Petře. Petře, ty seš můj hrdina. Jako opravdu, bez sladkýho, tak to si nedovedu představit. Takže díky moc všem, kdo se ozvali. Nestihla jsem bohužel už pustit úplně všechny, ale všem, kdo se tady pozdíleli se mnou, tak já jsem se pobavila, věřím, že se pobavili i posluchači. No a teď už si dáme samozřejmě téma na příští hoďku, protože pokračujeme v krasojízdě. No a mám tady pro tebe novinku, protože se budeme bavit o Pasti a o jejich novým tracku, který už teďka týzujou. O co jde a koho mají na featu, to budeš fakt mrkat na drát. No tak to si povíme už za tři tracky. Teď si dáme ještě počasí. Juhu, no jak máme venku. Řekla bych, že tak jako zataženo. V Praze 9 stupňů, ve zbytku republiky kolem desítky. A odpoledne, teď už mi to hlásí, že bude kolem nějakých 16 stupňů. Každopádně čekej déšť. A teď už se nám to trošku rozšířilo, ty mráčky, koukám. A i v Praze by mělo být slabý pršení. Takže opravdu zandejte brejle, vytáhněte deštníky.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Posloucháš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky. No a jdeme hodit očko na past. Teď to fakt rozjíždí ve velkým. Dostali se pod label Ty nikdy. No a chystají nový albíčko. Hele, přitom mi to přijde jako včera, co jsem byla na jejich křtu ve Fuxu. Hele, pokud neznáš, doporučuju si je rozhodně najít. Jsou to velký jména alternativní rap scény. No a já je teda ale úplně neskutečně žeru. Takže doporučuju mrknout na ně. Jsou fakt výborní. Mám tady třeba i ukázku teď z jejich novýho tracku.

teďkon docela novej, jmenuje se Jedno, takže doporučuji zčeknout, jsou to prostě fakt frajeři. Každopádně, prosím tě, teď jsem na nich byla v pátek a jejich energie je úplně jako úžasná, vybuchující, bych tak nějak řekla. A v rámci toho řekli i trošku víc o tom, co se bude dít, a já jsem tomu furt nevěřila. Oni nám totiž na tom koncertě řekli, že za chvilku budou vydávat novej track a že budou mít na featu Resta. A já byla jako, ne, ne, tomu nevěřím. Ale je to tak, opravdu, teď to potvrdili a já jsem z toho teda úplně nadšená. To znamená, že tohleto zní jako obrovská pecka. Poslechni si sám. Řekla bych, že tohleto nás všechny hází do velkého očekávání a produkuje to Idea a Zef, no a už teď je podle mě jasný, že tohleto bude takovej banger, takže kroužkuju do diáře 14. To znamená zítra v 18 hodin, protože ten

To znamená, že tohle je opravdu past, který si všímá vlastně celá scéna. Už předtím spolupracovali s Katem, teď mají Resta a ty bláho kluci, jen tak dál, jedeme, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Štrůdla.
1: Čau, tady Štrůdl se Stanem a Fandou. Poprosili bychom zahrát Bulhara Čistá práce pro naši čistou práci u asfaltu. Díky.
0: Taky díky, to je výborný, mě to hrozně připomíná tu scénu Bleska McQueena, jak je s tou asfaltovačkou Besy. To je úplně výborný. Každopádně kluci mě hodně pobavili, protože když jsme spolu telefonovali a dělali jsme ten záznam, tak jsem byla jako, co to bude? A prostě teď Štrůdl říkal, no asi něco od Bulhara. A zezadu se ozvaly hlasy, Bulhara, jo. Takže to vypadalo, že tam mám tříhlavýho draka na drátě. A kluci, já vás

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Je to tak, spin komisař Rep tady proběhnul už včera, respektive on dojel, Maty dojel do Mělníka a tam přijel zkontrolovat spinera Lukáše. No a jak to celý dopadlo?
2: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi mě našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva.
3: No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigerů a taky o to hezký Tiger triko.
1: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
3: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně je to Měřice Mělník trasa a pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v Datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český petky, jako je PSH, například Praha, nebo Znovu třeba, tak.
1: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
3: To tričko je bílý, černým logem.
1: A nosíš rád černobílou?
3: Ale jo, určitě, bílou nejradši.
1: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
3: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
1: Skvěle to vymysleli, takže Lukáš už nosí mega dobrý tričko, fakt cool. No a potom taky má teď spoustu energie, no a pokud ty bys chtěl získat Tigry a nechat se zkontrolovat Matym, že seš opravdu náš věrný spinner, tak rozhodně neváhej a přihlaš se a to tady na program @radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a hlavně adresu, kde Radio Spin posloucháš. No a já už tady mám dotaz od jednoho našeho spinera.
4: Čau, tady Honza z Karviné. Tak přemýšlím, že bych se přihlásil do komisaře Repu s Tigrem. A nevím, jestli dojete až do Karviné.
1: Hele Honzo, nic není nemožný. Maty brázdí celou Českou republiku, takže zaregistruj se na program @radiospin.cz. No a třeba příští úterý se uvidíme v Karviné. Kdo ví? Radio Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, v ulici Kamenice a potom taky v Ostravě, v ulici Lihovarská. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 311. kilometru ve směru na Ostravu v okolí Bělotína, no a kreš je taky na D48, a to na 60. kilometru ve směru na Český Těšín v okolí Horních Tošanovic. Teď už se přesouvám jenom krátce do Prahy, tady máme kreš v ulici Sokolovská. No a jinak očekávej stále zdržení na pražském městském okruhu, no a to hlavně teda v okolí Černého mostu. Zatím je tam kolem nějakých 4 minutek zdržení směrem na D1. Každopádně Praha teď vypadá až na Wilsonovu v celku průjezdně. To je ode mě vše, pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo se mi ozývej do apky. Díky.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
5: Spin Radio.
6: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
7: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
6: To je Slickstyle.cz.
8: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
9: O tomto víkendu vypukne bitva o Prahu. Vítěz základní části Extraligy a úřadující mistr republiky HBC Hostivař se na domácí půdě utká s týmem Kert Park Praha. HBC Hostivař versus Kert Park Praha. Začíná bitva, která určí mistry. Přijďte fandit špičkovému hokejbalu. Sobota a neděle vždy od 11 dopoledne na hřišti Hostivaře, kousek od Hostivařského nádraží.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Radio Spin je

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a treky na přání. No a já už tady mám jednu hlasovku od Jirky.
2: Ahoj Vicky, tady Jirka. Pustila bys tam prosím buku s Ohanem DMG. Díky moc, bude to pro všechny.
1: No skvělý, jasně Jirko, mám to tady připravený. No musíme si dělat samozřejmě radost, takže more, nedělej haura, to je minus aura. Takže jdeme na to, jdeme to tady roztančit a rozjet, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

Kimo Dance. Tohle byla Rave Revoluce a Smack One. To znamená, že další hoďka mega užitá, skvělá hudba, skvělý tracky a ty rozhodně neváhej a ještě mi volej teďkon v naší poslední hoďce komunikátoru na čísle 210 32 30 30 a nebo posílej hlasovky a dávej tipy na skvělý tracky. No a co spolu probereme v naší poslední hoďce? Hele, probereme, jaký jsou Češi pašeráci a odkud kam čtveřice Čechů, co vlastně pašovala, tak to bys neuhádnul, hele. Počkej si na to, za tři tracky ti řeknu víc, je to bizárek. No a teď si dáme ještě počasí. Koukám na to a máme momentálně 9 stupňů Celsia a zataženo v Praze, ve zbytku republiky až 12 stupňů. No a odpoledne bude kolem nějakých 16. Čekej, že na severu nahoře budou nějaký přehánky a Praze se to taky nevyhne.

Spin a poslední hoďku komunikátorů. No a v zahraničí nás Čechy mají za čorky, no tak to všichni víme, že jo. V Chorvatsku doteď narazíš na obchody, ve kterých je napsáno Češi, nekraďte nám tady. No a jak Klaus stopil to pero, tak to už byla jen třešnička na dortu, jo. Ale doufala jsem, že teď se to obrací přece k lepšímu. Třeba právě díky prezidentovi Pavlovi, který napravil náš obraz v Chile. Pero jim tam dokonce nechal i z granáty, jo. Parádinda. No, tak jsem se radovala, že se teda ten náš mediální obraz ve světě takhle mění, že máme teď lepší role models, no a prostě zase nic, jo. Tentokrát jsme se zase vyznamenali pro změnu v Brazílii, fakt bizár. Čtveřice Čechů tam čelí obvinění z pašování kaktusů. Stydím se za tyhle milovníky sukulentů, říkám to tady veřejně, je to trapas, našli jim to totiž všude, různě jako v tričkách zabalený a v kufrech, v plechovkách a dokonce i v botách. Takže si myslím, že dost možná celní správa je zachránila od nějakého zaníceného trnu v noze. Každopádně nevím, jestli se stydím víc za to, že teda kradli ty ta kaktusy, anebo v čem to kradli. Prosím vás, jeden z těch Čechů má na sobě tričko 6-7. 6-7, 6-7. Až na to, že týpkovi vypadá, že mu táhne třeba tak na 60. Pane, vykašlete se na to. Tohle jsou fakt pašeráci z Vyše. Radio Spin.

0: Spin.
1: A jedeme dál, tracky podle tebe, totální pecky a já už tady mám vzkaz od Mauzího.
2: Čau, Ester Mauzí, zdravím všechny pracující, nepracující, pohodový lidi, vole, i nepohodový. Pust mi tam, prosím tě, Kočan, no něco od Erta, jestli máš. Třeba ten track je mi fajn na mrtvů, vole, tak ten je super. A nebo vlastně všechno od něj je docela v cajku, takže mě to na tobě, nechávám ti volný výběr, ale díky moc za... Když to pustíš. Všem hezký den, tyhle, mějte se. Čau, lidi.
1: Mauzí, Mauzí. To znamená jako Mauz, takže Myšáku, mám to tady pro tebe. Mám to tady přichystaný. Jenom je mi fajn dvojku, bohužel nemám, ale říkám si, pojďme si dát hezky začátek. Je mi fajn. Od Erta užívej, krásný den. A dáváme Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, jeho nehoda je v Plzni v ulici Koterovská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D11 na 98. kilometru v okolí Předměřic nad Labem a je to ve směru na Polsko. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme crash v ulici Osadní, to je u Holešovické tržnice a jinak to vypadá v celku v pohodě. Žádná jiná nehoda tady hlášená není, jenom hustý provoz čekej na Ječný a potom taky na Wilsonově a kolem nějakých 5 minutek navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň. Každý den je voden.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a já už tady mám vzkaz od Jirky.
2: Nazdárek, jelikož jsem v práci, šlo by prosím zahrát Filsy a Luka Brasi, Není stres? Bylo by to pro všechny pracující, ať nám to všem rychleji utíká. Díky.
1: Díky, tak ať se všem práší za kočárem, ať už můžou domů co nejrychlejš a dáváme na to Není stres, Radio Spin.

0: hosti tady s tebou. A já už se pomaličku loučím, končí nám totiž komunikátor, ale vůbec nesmutní, protože za pár chvilek už je tady Jirka a jeho Spin Extra, no a potom se ještě můžeš samozřejmě těšit na Máru a jeho Chill na Spinu. Takže dnešek bude ještě mega nabitej, ty doufám, že užíváš dne, že už třeba pomaličku končíš v práci, nebo právě teďka míříš někam na nějaký dobrý chálec, dobrý oběd. Já teda už rozhodně, takže se s tebou pomaličku loučím, ještě ti řeknu, jaký je počasí. A řeknu ti, že k tomu obědu ti možná lehce zasvítí sluníčko kolem 11 stupňů právě teďka v Praze, ve zbytku republiky až 14. No a odpoledne ti trošku zaprší, no. A to vlastně v půlce republiky, koukám na to tady od západu přes Prahu, až tady v Královéhradeckém kraji, v Libereckém. Hele, tady všude prostě bude lejt, čekej teploty kolem 16. No a můžeme se ještě podívat na zejtřek, ať víme, ať tam máme všechno, Dobře, neměla jsem to dělat, tohle je v podstatě v celé republice už. Takže už ani Morava nebude uchráněna před deštěm, hele, to se budou ty rajčata červenat, jedna báseň. Měj se krásně a já se budu těšit zase zítra. Ahoj! Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

zaspěte uši svým dětem. Tenhle track může obsahovat nevhodný slova. Československá scéna. Radio Spin. It's okay, kid.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Žirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra. My se dneska společně podíváme jak do světa videoher, konkrétně se podíváme na oblíbený Fortnite a na to, jaký rapper tam teď bude mít nově vlastní skin. Mimo to se podíváme ale taky na filmovou, seriálovou sérii Rychle a zběsile, která taky obdrží nějaký nový díly, takže o tom si dneska taky řekneme. Samozřejmě po celou dobu tady hrajou ty největší rapový bangry, ty svý oblíbený tady samozřejmě můžeš ladit i ty, a to pomocí našeho čísla 210 32 30 30 nebo mi nahrávej hlasovky pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jinak tady mám ještě taky další lístky na tuhle sobotu do Cross klubu, kde vystoupí Dollar Prince. O tyhle lístky si zasoutěžíme, a to už za hodinku v hádance 3 v jednom, takže na to buď taky ready, no a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Spin. Petr nám dneska ráno dones k snídani domácí uzený a domácí křeneček.
1: Mm, a tak jsme si řekli, že bychom vám měli taky udělat radost. No a tu jsme vám projevili tím, že jsme společně s váma hledali nový státní svátek na červen, protože červen žádný státní svátek nemá.
0: Já jsem navrhoval Mezinárodní den vytahování grilu, zase žrádlo.
1: Protože to prostě není jen tak, takový gril se musí na sezónu připravit. Ale vy jste na to šli, řekněme, od lesa.
2: Celý červen by mohl být státní svátek. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
0: To je hrozný věc, natáhneš prst.
1: A Boba normálně sežere celou ruku.
3: Někdy na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, aby to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažraný.
1: Kéž by byl stát nažraný.
4: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní Boží hod. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
1: Takže letní Štěpán. Takže upalujte scháně dárky, protože za měsíc je tady Ježíšek.
0: No vidíš, a ještě mě napadá jedna věc. No. Máš vlastně nový ofiko termín pro svůj letní narozeniny, když je nechceš slavit v prosinci.
1: To je vlastně pravda. To je vlastně pravda.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Vidím tady lehký zdržení na D5, kde se to štosuje směrem na Prahu. Postojíš si tady od 12. kiláku, takže na to rozhodně dávej bacha. Lehký zdržení dál hlásí taky D1, 79. kilometr směrem na Prahu hlásí teda taky štosovačku. Co se regionu týče, tak vidím zdržení v Plzni. Postojíš si tady především na Klatovský třídě. No a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady největší zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, postojíš si taky na Bělohorský ulici, takže tady na to dávej taky bacha, jinak tady nevidím ale žádný další nějaký kolony nebo nehody, takže jezdi i dál opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
1: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní posluchače, tak samozřejmě můžeš využít buď to naší aplikaci, kam nahrávají hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Teď tady mám Jonáše.
2: Čus, mohl bys prosím tě zahrát It Was A Good Day od Ice Cube'a? Je to pro všechny, co dneska pracujou.
1: Tak jo, pro všechny z vás, co makáte, jeden old schoolek v podobě Ice Cube'a, tak si to jdeme společně užít.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Jirka, Rádio Spin, přeju ti příjemný odpoledne. My už se za pár minut vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. Tentokrát se opět zasoutěžíme o další vstupy na Dolar Prince, který vystoupí už tuhle sobotu v Krosu v Praze, takže na to buď rozhodně ready. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než se posuneme ještě tady v našem programu, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí teda 14 stupňů plus minus 1-2 stupínky, pak hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že teda během dnešního odpoledne nás ještě budou lehce trápit přehánky, hlavně teda i k večeru. Co se zítřka týče, tak tam už by to mělo být úplně bez deště. Maxima ty se vyšvihnou na 15 stupňů, ale stále teda bude pod mrakem.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 2:00 odpolední, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména se společným pojítkem, no a na tobě je tuhle jejich společnou věc odhalit. Taky tady mám pro prvního z vás se správnou odpovědí 2 lupeny na tuhle sobotu do pražského crossklubu, kde vystoupí Dollar Prince. Takže o to se dneska hraje, já to nebudu zdržovat, ty lístky dostane ten z vás, kdo jako první kápne na to, co by mohlo spojovat jména Rest.
1: Ani nevím, kdy jsem tady slyšel dobrý bary. Chceš nový stavy?
0: Taky René Dank.
2: Kolej strach, držíš mě jako v řetězech, no chtěl bych spát.
0: A nechybí ani Rytmus.
3: Odešel pryč, můžete si za to sami, chcelo se ještě tu, páčilo se.
0: Nechám to takhle z začátku bez nápovědy, to ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat Resta, Reného a taky Rytmuse, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, kdo na to kápne jako první a vyrazí s náma na Dollar Prince do Cross klubu.

před lety objevil venku tenhle song, nikoho by ani ve snu nenapadlo, že se rodí tak velký hudební jméno české scény. Tenhle track měl taky nejzvuk a tak

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat Resta, Reného Danga a taky Rytmuse. Mám tady už od vás nějaký tip, takže jdeme rovnou na něj.
1: Že byli na Pražském Majálesu
0: Tak máme tady tip, že by všichni tři mohli být na pražském Majálesu. Je pravda, že tam se René Dang objevil, Rytmus se tam objevil i s Egem v rámci Kontrafaktu. Rest, ten tam ale chyběl, takže to ta dnešní hledaná věc není. Jedná se ale o něco, kde se tihle rapeři objevili, není to ale žádný koncert, je to něco, díky čemu je možná poznalo zase o něco víc lidí, kteří se jinak o rap třeba úplně tak nezajímají. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, kde by se mohl objevit Rest, René Dang a taky Rytmus, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Připomínám teda, že první správná odpověď získává 2 lístky na Dollar Prince do Cross klubu, kde bude mít show už tuhle sobotu.

0: Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak te koba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

0: Ladíš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1 a taky tady soutěžíme o lístky na Dolar Prince do Cross klubu, který teda tahle show proběhne už tuhle sobotu. No a zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Rest.
1: Ani nevím, kdy jsem tady slyšel dobrý bary. Chceš nový stavy?
0: Taky René Dank.
2: Kolej vztah, držíš mě jako v řetězech, no chtěl bych spát.
0: A do třetice tady máme i Rytmuse.
3: Odešel pryč, můžete si za to sami, chcelo se ještě tu, páčilo se mu tu.
0: Tak my už teda víme, že je spojuje něco, kde se všichni z nich objevili. Mám tady další tip, tak jdeme na něj.
4: Ahoj, tady Arthur. Hele, nespojuje tyhle tři rapery náhodou, že všichni byli na koncertě DJ Viče v O2 aréně?
0: Žádný koncert ani koncert DJ Viče je nespojuje. Objevili se někde díky čemu je možná si mohl vidět dokonce i v televizi. Taky je to nějaký televizní formát, který tady dneska hledáme, kde se všichni z nich objevili. Rest a René Dank, tak ty tam bojovali o přežití vlastně na ostrově a Rytmus, ten se díky tomu stal porotcem. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Resta, Reného Danga a taky Rytmuse, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy a na to ulovit lístky na Dolar Prince do Cross klubu na tuhle sobotu máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od 156. kiláku, dávej na to určitě bacha. Lehkou štosovačku pak vidím taky na D4 směrem na Strakonice Příbram, se to tady štosuje u 36. kiláku. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, vidím tady zdržení na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně, Průmyslová ulice hlásí štosovačku u Hloubětína, no a postojíš si třeba taky na jižní spojce ve směru na Baranďák. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
5: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
6: Spin Radio.
5: O tomto víkendu vypukne bitva o prohu. Vítěz základní části Extraligy a úřadující mistr republiky HBC Hostivař se na domácí půdě utká s týmem Kert Park Praha. HBC Hostivař versus Kert Park Praha. Začíná bitva, která určí mistry. Přijďte fandit špičkovému hokejbalu. Sobota a neděle vždy od 11 dopoledne na hřišti Hostivaře, kousek od Hostivařského nádraží.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejlíp.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat Resta, Reného Danga a taky Rytmuse. Já už tady bohužel nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si jdeme poslechnout vaše tipy a jdeme si taky poslechnout, kdo teda ulovil ty dnešní lístky na Dolar Prince v pražském Krosu, který teda vystoupí už tuhle sobotu. Tak si jdeme poslechnout teda, co tipujete.
1: Není to náhodou, že spojuje teda McVrap?
0: Tak The McVrap tady typovalo víc z vás.
2: The McVrap.
0: Je pravda, že v The McVrap se Rytmus objevil, ale druhý dva zmínění, Rest ani René, tak ty se tam neobjevily, takže přesouváme se dál k další odpovědi, jdeme si poslechnout, jestli to tady už někdo dá.
3: Myslím si, že to je, že všichni tři byli v reality show.
0: A tady máme, že všichni tři byli v reality show a to je přesně to, co jsme tady dneska hledali, protože Rest, taky René Dang, ty se objevili nedávno o Survivoru, Rytmus, ten pak byl porotcem jak v Superstar, tak taky v Hlasu Československa, myslím, že se to jmenovalo, takže je to přesně tak, odhalil to správně jako první Pepa, který tady teda dal, že se všichni z nich objevili v reality show. Pepa teda získává dva lístky na Dolar Prince do Krosu na tuhle sobotu. Ty, jestli si nevyhrál, tak nemusíš věšet hlavu, protože další lístky tady máme a zasoutěžíme si o ně zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: jednou to bude mít. Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirkám, i dál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Dneska máme 13. května, svátek tak slaví Servác, takže přeju jenom to nejlepší. My se už za moment koukneme na sérii Rychle a zběsilé, kolem který se teď děje spousta novinek, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Ještě se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 14 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Vidím tady taky, že nás budou trochu strašit přehánky, které nás teda zasáhnou k večeru, takže na to dávej bacha. Už teď tak můžeš čekat lehký přehánky, zejména teda na severu naší země. Zítra už by to mělo být ale úplně bez dešťů, bude teda sice pořád pod mrakem, maxima ty se vyšplhají na 15 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
6: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď společně podívat na sérii Rychlá zběsilé. Já tady koukám, že aktuálně teda tahle série už má 10 dílů s tím, že tam byl jeden spin-off s názvem Hobbs a Shaw. Čeká nás ještě teda druhý díl právě 10. dílu a potom by celou tuhle sérii měl zakončit film s názvem Fast Forever, což bude vlastně prakticky 11. díl, který teda v březnu 2028 by měl být posledním dílem z téhle série. Ale není to zdaleka teda poslední věc, která nás zrychlá zběsilé čeká, protože už teď jsou venku nějaký animovaný seriály ze světa rychlé a zběsilé. No a teď jeden taky z hlavních představitelů právě v rychlé a zběsilé Vin Diesel prozradil, že aktuálně pracuje jako výkonný producent na rovnou 4 seriálech pro teda nebo ze světa rychlé a zběsilé. Jeden už je dokonce teď ve vývoji, ten vzniká pro platformu Peacock, takže toho se dočkáme brzy. Ještě se spekuluje o tom, že bychom se ho měli dočkat dokonce dřív než toho úplně posledního plánovaného dílu, který vyjde v roce 2028. No tak jsem zvědavej, co z toho bude, jestli už to bude jenom takový ždímání, dojení značky. Za mě stejně nejlepší díl Tokijská jízda, prostě trojka, úplná srdcovka. Tak pokračujeme už s hudbou, posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, včera opět do ulic vyrazil náš Spin komisař Rep, který vás opět teda vyrazil kontrolovat, jestli skutečně posloucháte Radio Spin nebo ne. Když vás potom teda Spin komisař najde, jak skutečně ladíš Radio Spin, tak má na oplátku pro tebe hromadu dárků v podobě energy drinku od Tigru, taky přihodí Tiger nějaký merch, my za Radio Spin na nějaký tričko samolepky přihodíme taky. My se jdeme podívat, jak to teda včera vypadalo, kdy Spin komisař Rep vyrazil za Lukášem.
1: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi mě našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva. No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigru a taky o to hezký Tiger triko.
2: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
1: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně je to Měřice Mělník trasa. A pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český pecky, jako je PSH, například Praha, nebo Znovu třeba, tak.
2: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
1: To tričko je bílý, černým logem.
2: A nosíš rád černobílou?
1: Ale jo, určitě, bílou nejradši.
2: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
1: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
0: Takže Lukáš už svoje Tigry má, jestli ty svoje chceš taky, tak se stačí jenom přihlásit na e-mailu program@radiospin.cz, tam napiš jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, no a v neposlední řadě taky svůj telefon, no a kdo ví, třeba to příště budeš právě ty, za kým Spin komisař Rep dorazí.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude

Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 hlásí stále velký zdržení při příjezdu do Brna. Postojíš si tady už od 155. kiláku, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha taky při příjezdu do Prahy, a to na D8, kde se to štosuje už od nějakého 10. kiláku. Jinak ostatní dálniční tahy aktuálně vypadají, že jedou bez problémů. Co se regionu týče, tak ani tady nevidím žádný velký štosovačky, maximálně v Plzni, tady vidím zasekáno na Klatovský třídě. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení hlásí Bubenečský tunel, a to směrem na Holešovičky. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, i tady se to štosuje, a štosuje se to taky přes celou Dobřížskou až po Strahovský tunel. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na Radlický, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.

0: Je to přesně tak, Ideál hraju přesně podle tebe. Já už tady mám od vás další vzkaz, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau Spine, tady Roland, mohl bych poprosit písničku 50 Cent The Game How We Do pro všechny lidi, co jsou ještě v práci. A i tobě do rádia, díky moc.
0: Tak Roland nám tady posílá obrovský oldschoolek, já to tam teda hážu, stejně tak, jak tady Roland taky říkal, tak vám všem, co ještě makáte, přeju, ať to jde hezky od ruky, no a jdeme si to užít.
2: Radio Spin, Spin Extra Circle.

0: Středeční odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, no a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Máro, dneska je mezinárodní den.
1: Já se bojím.
0: Mezinárodní den drinků.
1: Drinků!
0: Máš nějaký oblíbený drink, alko nebo nealko třeba?
1: Tyjo, tu B52.
0: B52, to je jo, taky tlamolet
1: tak, trochu. Jak to hoří.
0: No jo, jo, jak to hoří.
1: Dobrý. A chutná mi teda mojito, ale většinou teda to nealkoholicky, než to alkoholicky.
0: Já mám popravdě mojito a vlastně asi taky nejradši ze všech drinků, okay. Protože je to prostě fresh.
1: Yes.
0: A vlastně taky mi vůbec nevadí, když je nealko. Já jsem nejvíc pil teda vždycky Cuba Libre,
1: okay.
0: Ale pak už jsem se dostal do takové jako fáze, že když jsem si dal samotnou kolu, tak už jsem tam stejně jako cítil prostě ten rum, takže to už jsem přestal úplně pít.
1: Hele, víš, co je nejvíc zákeřný? Skinny Bitch.
0: To je pravda.
1: Jako vodka s matonkou, to je teda hrozný.
0: To je furt to je nic a najednou prostě letíš pod stole.
1: A najednou na záchyce jenom, co tady zase dělám do prčic.
0: No tak všichni si dneska určitě, Spineři, dejte svůj oblíbený drink, když je teď ten mezinárodní den. Co, Máro, budeš řešit ty?
1: Hele, my dneska pokecáme o dítěti, který se rodí jednou ze 40 tisíc.
0: Prostě okay.
1: Jedno vždycky dítě ze 40 tisíc, zhruba ta statistika je, že se narodí takovýhle speciální dítě, opravdu jako vzácný, ale dostává totální bídu na internetu. Jako, to je hrozný.
0: Okay,
1: tak teď se narodil a dostává jako už středoškolskou šikanu jako hnedka od prvního dne.
0: Hned prostě od narození.
1: Jo,
0: no tak asi není o nic stát,
1: být
0: takhle speciální.
1: Prozradím, v čem to jako spočívá.
0: Tak na to si tady počkej rozhodně s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí teda 14 stupňů, vidím, že tam je stále pod mrakem, čekají taky lehkej deštík, který nás bude ještě takhle k odpoledni, k večeru trápit. Zítra už by to mělo být úplně bez deště, maxima ty budou na 15 stupních, ale stále to teda bude pod mrakem. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou, my se slyšíme ještě v 8 hodin večer u československého undergroundu, prozatím ale Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Za 2 minuty, 4 hodiny, to je přesný čas.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice. Nemáš ty prachy, pro mě čistý, tak je VIP.

Wu-Tang Clan s tebou Mára, máme středu, svátek dneska slaví Servác, 13. květen, půlka týdne, tak já doufám, že ti to utíká a že tady ten týden společně všichni zvládneme. Dneska pokecáme o dítěti, co se rodí jedno ze 40 tisíc. Ta statistika je dost drsná, prostě 40 tisíc dětí a jedno z toho právě má mega štěstí, ale dostává teda extrémní bídu. Jako fakt dostává bídu a lidi to připomíná třeba i tohle. Ano, Simpsonovi. Přesně tak, tohleto dítě je označovanýho za Simpsáka. Prostě Simpson, Bart, Lisa, prostě tohleto dítě s nima má hodně společného. Tak to je taková malá nápověda, jestli je třeba žlutej nebo nějaká jiná vada. Můžeš taky volat na svoje oblíbené tracky, a to na naše číslo 210 32 30 30, nebo taky můžeš do naší mobilní apky Rádia Spin. Chill na Spinu startuje právě teď. You know I really don't like how you talk about my chick. Yeah. I think you're just mad 'cause she's not your bitch. Uh-huh. It's nobody's fault but your own. You're not rich, and I shouldn't even have to tell you this shit. She could do bad all by her damn self. You know when the bills come, your ass just can't help. See the red on the bottom of a Christian Louboutins, match the Ferrari, and that's why she gone. Wow. See, I understand I'm a man and you're sick. You should play the lotto and try to get rich quick. She won't let you love.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

Čo na spinu, s tebou Mára, a mít štěstí a být jeden ze 40 tisíc není vždycky úplná výhra. To si prožije vlastně celý život jeden týpek, který se narodil s takzvanou Lucky Finn. Frajer má prostě 4 prsty. Jako, je to smutný i v tom, že nikdy na nikoho neukáže prostředníček. To je teda blbý. To vnímám, že je hodně blbý. Na druhou stranu, velká výhoda, a myslím si, že je to i jeho potenciál, bude moc hrát a on jedinej de facto v Simpsonových ve filmu. Prostě Simpsoni mu teďka utrhnou ruce, protože týpek má prostě jenom 4 prsty. Takže žádný maskování, jenom ta žlutá barva a je to vybavený, týpek může hrát. Tak podobnou bídu bude asi borec dostávat celý tady ten život, teďka je na českém rádiu, tak to chceš hnedka po narození, ne? To je super. Hele, tomu já říkám damage.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Petr nám dneska ráno dones k snídani domácí uzený a domácí křeneček.
2: A tak jsme si řekli, že bychom vám měli taky udělat radost. No a tu jsme vám projevili tím, že jsme společně s váma hledali nový státní svátek na červen, protože červen žádný státní svátek nemá.
1: Já jsem navrhoval Mezinárodní den vytahování grilu za sežrádlo.
2: Protože to prostě není jen tak, takový gril se musí na sezónu připravit. Ale vy jste na to šli, řekněme, od lesa.
3: Celý červen by mohl být státní svátek. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
1: To je hrozný, veď natáhneš prst.
2: A Boba normálně sežere celou ruku.
4: Někdy na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, aby to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažranej.
2: Kéž by byl stát nažranej.
5: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní Boží hod. Okay. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
2: Takže letní Štěpán. Takže upalujte scháně dárky, protože za měsíc je tady Ježíšek.
1: No vidíš, a ještě mě napadá jedna věc. No. Máš vlastně nový ofiko termín pro svý letní narozeniny, když tě nechceš slavit v prosinci.
2: To je vlastně pravda. To je vlastně pravda.

0: Radio Spin.
1: Vidíme, jak dává ruce hore, hore. Vidíme, jak tancuje na stole, ole. Chtěl bych jí poznat víc, být jí blíž.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to D5 na příjezdu do Prahy od Rudný, čekáš zhruba 15 minut, příjezd do Brna po D1 taky není úplně ideální, tady kolem 25 minut a to od 182. kiláku. A v regionech, tak tady vidím uzavírku na silnici číslo 3 u Čerčan, poskakuje to hodně od D1 právě směrem na Benešov a počkáš ještě za Benešovem a to směrem na D1 zhruba 20 minut, takže počítej se zdržením. Ještě vlítnu do Budějek, tady je kolona na nádraží zhruba na 6 minut. A potom ještě nehoda v Brně, Hybešova a ještě Ostrava na 28. října. Hlavní město, tady čekáš 20 minut na Pražském okruhu, 24. kilák směr D1. Nehoda je potom na Štěrbohovský spojce u Černáku, červeně svítí Kbelská, Vlzunka, Bělohorská, Kukulova, taky jižní spojka a nebo Průmyslovka směrem do centra, směrem do Štěrbohol. Ode mě z dopravy je to všechno. Kdyby se měl nějaký info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v

0: Čo na spinu, s tebou Mára a jdeme dát první track na přání dnešního dne. A tady ten track, tak ten bude pro Davida.
1: Jutečka, tohle, jsem asi první rap, který vám vyskočí. Jo, asi naší rodině. A všem, kdo teď poslouchá.
0: Ok, takže všem posluchačům tvý rodině budeme posílat J. Cola. Už to trošku vypadalo, jako kdyby si nevěděl, že tady na Radio Spin známe tyhle ty americký rapery. Každopádně, co jsem tady vybral, je Middle Child, můj oblíbený track, tak třeba i Davide, ty jsi prostřední dítě. Tak uvidíme. Radio Spin a tracky na...

0: máme středu, půlku týdne, svátek dneska slaví Serváč, tak nezapomeň Serváčům popřát. Teďka budou vlastně i tři veteráni, včera byl Pankrác, dneska Serváč a zítra Bimbáč? Bonifáč? Já teďka nevím, ježiši. Ano, Bonifáč. A to jsem to hrál, to divadelní představení. No to nevadí. Důležitý je, že za chvilku tady dáme Rap DNA, kde se podíváme dneska do zahraničí. Dneska to nebude česká věc, jako to bylo včera, ale to až po pátý hodině, protože ještě mrkneme na počasí. No a aktuálně něco kolem 14 stupňů, ještě může trošku poprchávat, to hlavně na severu, u Hradce, Liberce, taky u Varu, na to když tak bacha, to už je spíš takový západ teda, ale jinak je to docela v pohodě, večer kolem 9, zítra 15, bude ještě pršet, to docela málo, kolem půl milimetru, půl centimetru, srážek. A v pátek má být kolem 16, v sobotu 13, no. Takový sichravý počasí, nic moc, ale zahřejeme se Rap DNA. Spin Radio.
1: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
3: Nově to vysíláme na 90 FM.
2: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Rap DNA s tebou Mára máme po 5. hodině, to znamená, že nám tady startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Včera to bylo trošku pro Gen Z, protože jsme si dali tuhle ukázku. No a nakonec se ti podařilo najít tuhletu vlastně covidovou pecku, a to od Earta, Je mi fajn?
1: Je mi fajn, a jestli někam přijdu pozdě, pro mě není podstatný. Spát, nevím, jak to vidí ostatní.
0: Každopádně dneska tady je zahraniční věc, takže tuším, že to bude trošku složitější, že ta aktivita nebude tak velká, ale i tak věřím, že dnešní sample je docela jednoduchý, protože je to vokál Doči, který je starý asi zhruba 4 roky a vysemplovaný byl minulý rok, takže je to poměrně nová zahraniční věc, která obletěla sociální sítě, tak věřím v to, že budeš znát dnešní odpověď. Tohle to je dnešní sample.

0: Ano, dneska opravdu dlouhý sample, takže to budu pouštět jenom jednou, pokud tušíš, víš, posílej voiceovky, volej naše číslo, pokud nevíš, za chvilku přijdou nápovědy.
1: Postal se, dej vědět, apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

Vám Bitches z roku 2022, ale někdo minulý rok tady tu část vzal, vysemploval a použil do svého velmi, velmi dobrýho bangru. Do jakýho, to už je na tobě. Já ti hodím pár nápověd, protože těch odpovědí zatím není moc. Třeba ta, že dneska hledáš opravdu jako anglický grime současný. Jo, neskáčeme dneska do old schoolu, dneska opravdu současný grime. Je to od týpka, co vybuchnul i díky ASAPovi a jejich společnému projektu. Ten název tady říkat nebudu, protože to už by bylo opravdu jednoduchý. No a jak už jsem říkal, vyšlo to minulý rok, takže nemusíš ani hledat nikde v minulosti, hodně to bouchlo na sockách, zkrátka naprostej banger. Tak ještě jednou s nápovědama. No a jsem zvědavý, jestli na to ještě dneska někdo přijde.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, zašlu pohledem na dálnice a to konkrétně D5 na příjezdu do Prahy. Tady od 10. kiláku čekáš zhruba čtvrt hodiny a podobný čas taky na D1 na příjezdu do Brna cca od 182. kiláku. V regionech tak tady nehoda na silnici číslo 3 u Čerčan, 10 minut čekáš cca do D1, 6 minut potom v Budějkách na Sadech, kde je teďka i nehoda a taky na Lidický třídě, kreše potom v Brně na Hybešový a taky Žabovřeský a bouralo se taky v Ostravě a to na 28. října a taky na Opavský. Hlavní město tady čtvrt hodiny na Pražském okruhu, 24. kilák směr D1. Nehoda potom ještě na Nový Povltavský, je tady zavřený levý jízdní pruh, je to směrem do Blanky. Kolony určitě na Povltavský, v Holešovičkách a taky Argentinský. Zmíním ještě nehodu na Štěrbohovský spojce u Černáku směrem na Černák, je to těsně před Běchovicema. Tvoří se tady menší kolony, kolony čekají taky na Gbelský, Vlsonce, Nuseláku směrem do centra, Bělohorský a taky Patočkova. Ode mě z dopravy je to všechno. Kdyby se měl info ze silnic, házej ho do naší mobilní apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. O tomto víkendu vypukne bitva o Prahu. Vítěz základní části Extraligy a úřadující mistr republiky HBC Hostivař se na domácí půdě utká s týmem Kert Park Praha. HBC Hostivař versus Kert Park Praha. Začíná bitva, která určí mistry. Přijďte fandit špičkovému hokejbalu. Sobota a neděle vždy od 11 dopoledne na hřišti Hostivaře, kousek od Hostivařského nádraží.
2: Kde je trava, kde je pluk?

0: Rap DNA s Tebou Mára za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample, ten zněl takhle. Už tu doči nebudu pouštět úplně celou, protože dneska už si to slyšel dvakrát, dokonce možná třikrát jsem ti to i pouštěl. No ale to nevadí, jdem se podívat na odpovědi, protože ty jsou samozřejmě nejdůležitější. Tak volal mi sem třeba Pepa.
1: Je to Victory Lab od Freda, Again a Skepta.
0: Takže Victory Lab tady máme poprvé, co nám řekne Vice z mobilní apky.
2: Čau, tady Vice. Hele, ten track je Fred Again a Skepta, Victory Lab.
0: Victory Lab podruhý, Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. Tak sample dnešní je Skepta, Fred Again a track je Victory Lab. Krásný odpoledne, spiňáci, mějte se, čau.
0: A máte to správně. Tady ta pecka z minulého roku, no a kdo nezůstal pozadu, byl Jazzy, protože ten mi volal hnedka, co jsem tady ukončil ten první vstup.
4: Sednul jsem do auta, slyšel jsem jenom sample a hned volám.
5: Ale je to Victory Lab, Fred Again, Skepta, Blackboy Mike.
0: No a Jazzy to dal dokonce dokupy všechny tři, takže velký shoutout Jazzymu. My si jdeme pustit tady tu pecku, která má vlastně jeden jediný smysl, dá se říct, a to je to vítězný kolečko u řidičů Formule 1, Le Mans, prostě těch velkých závodů, a jdeš si užít tu oslavu. Jo, a už víš, že jsi vyhrál, tak si pustíš tady ten banger, tak si to nemůžit, ne?

0: Čau na spinu, s tebou Mára a už za chvilku tady odstartujeme hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, celých 60 minut, jenom tvoje oblíbený pecky. Zatím ten playlist je takovej dost suchej, prázdnej, tak já budu moc rád, když pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin, ta je zatím prázdná, takže když pošleš, určitě se na tebe dostane. Každopádně můžeš i volat naše číslo 210 32 30 30, úplně stejně, jako to udělal Pepa.
1: Hele, možná něco od Smeka.
0: Tak jo, něco od Smeka, já mám tady takovýho oblíbence, to je Smek One, Mike Traffic a Rocky. Tak posílám Pepovi a samozřejmě všem posluchačům Rádia Spin. Jsem jak

0: DMX zakončuje pátou hodinu, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Servác. No a samozřejmě blíží se taky ta nejdůležitější část mýho vysílání a to je samozřejmě hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe celých 60 minut. Ty můžeš určovat ten playlist Rádia Spin, buď to přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, kam přistálo pár voiceovek, nebo taky přes naše telefonní číslo. Jdem se podívat ještě na nějaký resty, co mi tady zbyly z vysílání, třeba jeden pro Jazzyho.
1: Tyhle možná jo, ráno jsem slyšel track od toho. Chingy se jmenuje. Tak je old school, jak jestli tam od něj něco máš. To bychom možná mohli pustit.
0: Jsem na to docela zvědavý, protože Chingy nejsem si úplně jistý, asi úplně neznám dobře. A co mi říkal Jazzy, připomíná to trošku Need for Speed. Tak jsem na to zvědavý, fakt se na to těším. Zahraju pro Alexe.
2: Čego, dáme si Prago Union a pokračujem v jízdě, ať nám to jezdí tady po té Praze.
0: Tak hlavně bez nehod, Alexi, a taky samozřejmě bez kolon, pokud možno. No a ještě Slavo.
3: Čau, tu Slavo, prosím tě, pustám něco pro moju láskou Katku. Ze Slovenska jsme a pustám něco do Marleyho, kde tam máš. Díky, čau.
0: Původně jsem ti tady chtěl udělat obrovskou radost a pustit Snoopovo album Renegaded. Myslím si, že to se vyslovuje takhle, protože Snoop se tady vlastně de facto převtělil do Boba Marleyho. To se mi nakonec tady nepodařilo vyhrabat, ale co jsem tady našel, taková trošku reggae pecka s 50 ještě Major Distribution, tak věřím, že Katce i tobě se to bude líbit. Jaký další pecky budu hrát, to už je na tobě. Můžeš buď to přes naší mobilní apku nebo přes naše číslo, jak už jsem říkal, a jdem se podívat ještě na počasí. Aktuálně něco kolem 14 stupňů, večer ještě bude pršet a to docela dost, hlavně kolem 2 ráno. Dnešní teploty spadnou na 7, zítra bude kolem 15, taky zataženo. No, tady ten týden bude ještě docela dost zatažený, tak si to nejlíp zpříjemně nějakým trackem na přání. S tebou Mára.
4: Spin Radio.
5: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára a odstartovala nám hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Playlist se nám krásně plní, ale budu rád, když i tak pošleš nějaký voiceovky, protože těch není nikdy dost. Nebo taky můžeš zavolat na naše číslo 210 32 30 30. Každopádně já mrknu do apky, tam na mě už čeká Kateřina.
1: Fajuško, sluníčko moje, prostřednictvím tohoto skvělého rádia ti posílám písničku Eminem Spider-Man, kterou si spřál. Pořád na tebe myslím, i ty dva bráškové, Radulka a Honzíček, moc jsem pyšná na to, jak všechno zvládá, všechno to zlé, co prožíváš. Drž se, jsem tady vždycky pro tebe, na to nikdy nezapomeň, miluji tě a posílám ti velkou pusu, tvoje máma.
0: Velký shoutout Pavlovi, protože Kateřina mi sem i volala a říkala všechno, čím si musel Pavel teďka v posledních dnech projít, nemá to vůbec jednoduchý. Spidermana bych ti poslal, jako jeho velký fanda moc rád, každopádně bude to dneska Venom, bude to jiný superhrdina, tak doufám Pavle, že i tady ten Venom tě nakopne. Budu hrát taky pro Janíka.
2: Nazdár, tady Janík, prosím tě, zahrajuj mi a všem spinnerům od Buka Strach. Teďka novinka, tak si to trošku zajedem, díky, čau.
0: To jo, novinka, to nevím, jestli bych úplně ještě říkal, je pravda, je to ještě z letošního roku, tyjo, nebo minulý rok, já už ani nevím, jak to skáče ten jeden rok za druhým. Každopádně, Buku, Strach, Janíku určitě není problém. A ještě pro Honzu z Karviné.
3: Čau, prosím tě, tady Honza z Karviné a pustám Rytmuse, něco novějšího, 2004, 2025 rok, nebo něco z tohoto roku, dík moc a zdravím všechny spinnery. Čau.
0: Zdravím tě taky, Honzo, do Karviny a nakonec to bude Rytmur, Rytmus pri sebe. Rytmus

Loki.

0: hodin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Čel na spinu, s tebou Mára a pokračujeme v krasu jízdě a v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Apka je teďka momentálně prázdná, takže všechny tady ty vzkazy jsou z našeho telefonního čísla. Tak já budu moc rád, pokud posloucháš přes apku, když mi tam šoupneš nějakou voiceovku, třeba i s nějakou fotkou, jestli jsi ještě třeba v práci nebo se válíš na gauči, cokoliv, samozřejmě i název tracku, to k tomu samozřejmě patří. Zahraju od Dominika, vzkaz pro holky.
2: Jenom ať dávají na sebe pozor a hlavně ať nedělej blbosti.
1: Takže žádný blbosti, dávat na sebe pozor holky, zahrajeme si Bobby Oblaze, to je ono, budu hrát taky pro Blanku a Romanovi.
3: Málo se připomenu do pol šiesti, ale že chvála Bohu, Mára mal čas, zvýhol ma, takže jsem dala zahrát, až ho veľmi ľudí.
1: Mára měl čas, Mára je v práci, takže dokáže zahrát separá decko, strapo a to si zvonil na prostej banger a ještě pro Adriana.
4: Že ho mám moc zráda, celá rodina na něho moc myslíme a že teda ať se drží.
1: Tak se taky drž, Denzi je taky v tracku, kde je Refu, Divoký západ, je tady ta pecka, je tam dalších asi 5 interpretů, tak to si dáme, ale začneme hezky podstup. A to totálním hardcore trackem si zvonil Separ, tady ta věc, to je teda fakt hustá.

0: jsi ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Pěstnochu jdou vpřed a mají jasnou vidinu. Ale jsou blbý. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet. Jako... Už si to rozmýšlíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou.
1: Tento track
0: by měl urychlit.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin za naším pohledem na dálnice, a to D5 na příjezdu do Prahy. Zhruba od 10. kiláku se zdržíš na 5 minut. Zmíním taky ještě D1, a to na příjezdu do Brna od 178. kiláku. Tady to je cca na 10 minut. Jinak jsou dálnice v pohodě, co se týká regionu, tak tady pořád nehoda na silnici číslo 3 u Čerčan na sjezdu z D1 směrem na Benešov. Čekáš zhruba 10 minut. Nehoda je potom v Hradci na Kladský, boural se taky v Budějkách na Lidický třídě a taky na silnici 20 směrem na Vodňany. A ještě skočíme do Ostravy, protože tady je nehoda na Rudný. Hlavní město, tady ta situace je dost klidná, nehoda je akorát na jižní spojce, zavřený je tady pravý pruh, je to u Krče směrem na Barandák a 6 minut si počkáš na pražském okruhu, 23. kilák směr D1. Jinak Praha poměrně průjezdná.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.

0: Čo na spinu s tebou Mára, po půl sedmí, to znamená, že už se pomaličku, ale rychle blížíme ke konci mýho dnešního vysílání, tak to nebudu dlouho zdržovat a těch tracků na přání stihneme co nejvíc, třeba jeden pro Romana.
1: Hezké odpoledne, Máro Spinneři, tady Roman. Tak abych ti zaplnil trošku apku a nám naplnil nějaký sluchový věmy, tak tě poprosím Cashu a TikTok, aby mi tady cesta z Bratislavy přes Brno do Prahy ubíjala co nejsmysluplněji. A ne s Chase, hudbou ze Spinu. Mějte se všichni krásně a užívejte. Čau.
0: To jo, no, máš to teda divoký, přes Bratislavu, Brno až do Prahy. Věřím, že Keša ti určitě spraví náladu. Zahraju taky pro Evu.
2: Chtěla bych nechat zahrát pro Filipa skladbu, co se nelíbí.
0: Takže Filipovi budeme posílat tady ten banger. No a do poslední, do třetice, to bude Dave.
3: Sunset od Separa.
0: Segře, David je prostě galantní bratr a své sestře hraje skoro každý den, takže já s toho mám radost. Dneska to není Izo, dneska je to Separ, Patrik a naprosto skvělý track Sunset. Jerry.

0: Čau na spinu, s tebou Mára a už se pomaličku blížíme ke konci. Bohužel dneska už vím, že všechny tracky nestihnu, třeba pro Míru nebo Rozu, tak se omlouvám, ale upřednostňuji voiceovky jako třeba od Jaye.
1: Nazdar Máro, prosím tě, byla by možnost mi tam zahrát od Sergeje Barakudy Antarktidu. Zrovna jedu z práce, čeká mě ještě hodinka cesty, tak ať mi to rychleji zutíká. Moc krát děkuju, zdravím všechny spinery, hlavně opatrně na těch cestách, opatrně.
0: Přesně tak, jak říká Jay, dávejte na sebe majzla a ještě to bude Krištof.
2: To zakončíme ve velkým.
3: My tam dáš jako dřív od smeka, to budeš mít sám sobě jenom na cestu domů.
0: No tak jo, tak dvě cesty domů, Antarktida, nevíš, co jsem dělal dřív, posílám do

Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, si

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: zakončujou moje vysílání a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Bohužel pro Ivana, Míru ani Rozu už stihnout nezahraju, ale to nevadí, protože i zítra budeme pokračovat v tomto vysílání a taky v rubrice Rap DNA, nebo kdy budu hrát jenom podle tebe. Každopádně já tě ještě pozvu na reprízu, nebo respektive na premiéru, ale několiká to už reprízu československého undergroundu, kde se ti dneska představí týpek jménem Relay. Tak pojeme tu ruku, ať už můžeme plout, nahoru dolů, ty lidi nám však Opět jeden z mladších přispěvovatelů do téhle rubriky. Pokud se chceš taky připojit, chceš ukázat svůj hlas, svůj talent, tak veškeré informace najdeš na našem webu radiaspin.cz. My se ještě společně mrkneme na počasí. No a aktuální teploty jsou něco kolem 13 až 12 stupňů, večer se ochladí na 7, zítra bude zatažено kolem 15. S tebou byl dneska Mára, těším se na tebe zase zítra. Spin Radio.
1: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin Death Dabou.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
6: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
5: To je Slickstyle.cz.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Petr nám dneska ráno dones k snídani domácí uzený a domácí křeneček.
2: A tak jsme si řekli, že bychom vám měli taky udělat radost. No a tu jsme vám projevili tím, že jsme společně s váma hledali nový státní svátek na červen, protože červen žádný státní svátek nemá.
1: Já jsem navrhoval Mezinárodní den vytahování grilu, zase žrádlo.
2: Protože to prostě není jen tak, takový gril se musí na sezónu připravit. Ale vy jste na to šli, řekněme, od lesa.
3: Celý červen by mohl být státní svátek. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
1: To je hrozný věc, natáhneš prst.
2: A Boba normálně sežere celou ruku.
4: Někdy na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, aby to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažraný.
2: Kéž by byl stát nažraný.
5: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní Boží hod. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
2: Takže letní Štěpán. Takže upalujte scháně dárky, protože za měsíc je tady Ježíšek.
1: No vidíš, až si mě napadá jedna věc. No. Máš vlastně nový ofiko termín pro svůj letní narozeniny, když je nechceš slavit v prosinci.
2: Tak. To je vlastně pravda. To dobrý je vlastně ne? Pravda.
6: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pití kávy.

0: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Rally. Čau, vítej ve studiu.
1: Usta v Radio Spin.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Rally?
1: Takže je mi 14, jsem z Liberce a music už dělám nějak 2 roky.
0: Poslouchal jsi vždycky rap, nebo ses k tomu nějak dostal přes jiný žánry?
1: Tak jako rap, melodic, trap a takhle no.
0: Kdy byl poprvý ten moment, kdy jsi slyšel nějakou rapovou pecku? A co to třeba bylo?
1: Třeba 10 let, Rytmus a tak dále.
0: A byla to hlavně československá scéna, nebo je nějaký zahraničí?
1: Yes, tak anglicky určitě, ale to spíš už teď jako.
0: Kdy pak byl ten moment, kdy jsi si řekl, že ty sám začneš hudbu tvořit?
1: Tak bylo mi nějak 10 a cítil jsem, že jakože vnímám tu hudbu jakoby víc než normální lidi.
0: A tohle jsi nějak zavnímal sám, nebo ti to třeba řekl nějaký kámoš?
1: Tak moje inspirace byla můj táta, takže kvůli němu taky a co se děje v mém životě a tak dále, no, to mě jakoby inspirovalo dělat hudbu.
0: Je někdo tady na naší scéně třeba, kdo by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Tak český rapeři, ale spíš ty jako anglicky víc, no.
0: A když zůstaneme tady u té naší československé scény, jak se vlastně díváš na tu scénu? Co tě baví, co tě nebaví?
1: Tak Izomandias, Nintendo, Hardtrico, Bobby Blaze a tak dále. No.
0: Jaký jsou hlavní témata, který ty řešíš ve svých trecích?
1: Love songy, breakup, disy a téma, co jsem jako dělal v životě, no. Takže mám jakoby skoro všechno. Jsi můj život, jakoby. No, život.
0: Máš na kontě už nějaký EPčko, nebo nějaký album, nějaký ucelený projekt, nebo jedeš zatím jenom singly?
1: Měl jsem, ale začal jsem jakoby skoro od znova. Nechal jsem tam jenom jakoby pár starých skladeb, takže ale dělám nový EPčko s názvem Relikvívie. Yes.
0: Ty posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a hostem je Rally.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 19.

0: Underground. Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Rally. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Přímě můj táta asi, no.
0: Ty jsi teda říkal, že jsi jel i nějaký melodik věci. Nelákal tě nikdy teda i, já nevím, třeba tvořit s nějakým nástrojem? Hrál jsi třeba někdy na nějaký nástroj?
1: Tak jako piano, no, ale spíš dělám beaty, no, i někdy, ale moc se nepoužívám jako své, ale umím zahrát i na piano něco, no.
0: A vnímáš třeba, že by ti to piano nějak pomáhalo v tvý tvorbě?
1: Yes, tak pitch.
0: Když jdeš tvořit track, tak co první děláš? První vybíráš beat nebo píšeš text?
1: Já texty nepíšu, já dávám freestyle, takže vždycky jako najdu beat, nebo někdo mi pošle beat a nahraju to, no.
0: Takže si nepíšeš vůbec nic?
1: Uh-uh.
0: Ani když tě přes den třeba napadne nějaká, já nevím, nějaký bar jeden?
1: Tak to jako jo, ale to mám spíš u rap věci.
0: Tvoříš sám nebo máš kolem sebe nějaký tým, nějaký lidi?
1: Tak určitě moji kamarádi, můj label.
0: Co je tvůj label, jak se jmenuje?
1: Tak můj label je PTA Records.
0: Děláš si beaty pro svoji hudbu nebo děláš třeba beaty pro někoho jinýho?
1: Spíš pro někoho jinýho, no.
0: A beaty pro svoje tracky bereš kde?
1: Z YouTube nebo mě někdo pošle.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to mě baví, to je dobrý?
1: Jakoby nějaký příběh.
0: Ty už jsi tady mluvil teda o dalším projektu, na kterém pracuješ. Zajímá mě, teď hodně interpreti musí svoji tvorbu taky propagovat na sociálních sítích. Ty seš mladej, možná bys k tomu měl mít blízko. Věnuješ se taky tomu?
1: Yes, hodně se tomu věnuju, no. Teď tenhle rok už chci jakoby v tom hodně jako být konzistentní v tom, takže tenhle rok už pojedu na 100%.
0: Jak tě můžou posluchači na sockách najít?
1: Všude Rally.
0: Je to s dvěma R a s dvěma L.
1: Mm-hmm.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Rádio Spin, Jirka a taky Rally. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to nevydaný track, jmenuje se Slowdown a čekujte, po tomhle to vyjde, takže těšte se.
0: Tak jdem rovnou na něj.
1: Okay.

0: Tohle byl Rally s trackem Slowdown v pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Tak poslední slovo asi, čekujte můj music a EP soon, takže buďte ready, hoši, buďte ready.
0: Super, tak díky ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin.
4: Yes, the Wolfman here, Backlock Radio, bringing you that new shit from Nironic and DJ Rich. It's called One

číslo. Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos. No je mladu, že každej a lovené jen tak někdo. Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin. Petr nám dneska ráno dones k snídani domácí uzený a domácí křeneček.
1: A tak jsme si řekli, že bychom vám měli taky udělat radost. No a tu jsme vám projevili tím, že jsme společně s váma hledali nový státní svátek na červen, protože červen žádný státní svátek nemá.
0: Já jsem navrhoval Mezinárodní den vytahování grilu, zase žrádlo.
1: Protože to prostě není jen tak, takový gril se musí na sezónu připravit. Ale vy jste na to šli, řekněme, od lesa.
2: Celý červen by mohl být státní svátek. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
0: To je hrozný věc, natáhneš prst.
1: A Boba normálně sežere celou ruku.
3: Někdy na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, aby to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažranej.
1: Kéž by byl stát nažranej.
4: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní boží hod. A 26.6. aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
1: Takže letní Štěpán. Takže upalujte scháně dárky, protože za měsíc je tady Ježíšek.
0: No vidíš, a ještě mě napadá jedna věc. No. Máš vlastně nový ofiko termín pro svůj letní narozeniny, když je nechceš slavit v prosinci.
1: To je vlastně pravda. To je vlastně pravda.

0: Radio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: mnou.
1: Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Radio Spin. DC.

0: Přeju ti příjemný večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Rally. Čau, vítej ve studiu.
1: Usáb Radio Spin.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Rally?
1: Takže je mi 14, jsem z Liberce a music už dělám nějak 2 roky.
0: Poslouchal jsi vždycky rap, nebo ses k tomu nějak dostal přes jiný žánry?
1: Tak jako rap, melodic, trap a takhle no.
0: Kdy byl poprvý ten moment, kdy jsi slyšel nějakou rapovou pecku? A co to třeba bylo?
1: Třeba 10 let, Rytmus a tak dále.
0: A byla to hlavně československá scéna, nebo je nějaký zahraničí?
1: Yes, tak anglicky určitě, ale to spíš už teď jako.
0: Kdy pak byl ten moment, kdy jsi si řekl, že ty sám začneš hudbu tvořit?
1: Tak bylo mi nějak 10 a cítil jsem, že jakože vnímám tu hudbu jakoby víc než normální lidi.
0: A tohle jsi nějak zavnímal sám, nebo ti to třeba řekl nějaký kámoš?
1: Tak moje inspirace byla můj táta, takže kvůli němu taky a co se děje v mém životě a tak dále, no, to mě jakoby inspirovalo dělat hudbu.
0: Je někdo tady na naší scéně třeba, kdo by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Tak český rapéři, ale spíš ty jako anglicky víc, no.
0: Když zůstaneme tady u té naší československé scény, jak se vlastně díváš na tu scénu? Co tě baví, co tě nebaví?
1: Tak Izomandias, Nintendo, Hardtrico, Bobby Blaze a tak dále, no.
0: Jaký jsou hlavní témata, který ty řešíš ve svých trecích?
1: Love songy, breakup, dissy a téma, co jsem jako viděl v životě, no. Takže mám jakoby skoro všechno. Jsi můj život, jakoby. No, život.
0: Máš na kontě už nějaký EPčko, nebo nějaký album, nějaký ucelený projekt, nebo jedeš zatím jenom singly?
1: Měl jsem, ale začal jsem jakoby skoro od znova. Nechal jsem tam jenom jakoby pár starých skladeb. Takže ale dělám nový EPčko s názvem Relikvívie. Yes.
0: Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Rally. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Upřímně můj táta asi, no.
0: Ty jsi teda říkal, že jsi jel i nějaký melodik věci. Nelákal tě někdy teda i, já nevím, třeba tvořit s nějakým nástrojem? Hrál jsi třeba někdy na nějaký nástroj?
1: Tak jako piano, no, ale spíš dělám beaty, no, i někdy, ale moc se nepoužívám jako své, ale umím zahrát i na piano něco, no.
0: A vnímáš třeba, že by ti to piano nějak pomáhalo v tvý tvorbě?
1: Yes, tak pitch.
0: Když jdeš tvořit track, tak co první děláš? První vybíráš beat nebo píšeš text?
1: Já texty nepíšu, já dávám freestyle, takže vždycky jako najdu beat nebo někdo mi pošle beat a nahraju to, no.
0: Takže si nepíšeš vůbec nic?
1: Mm-mm.
0: Ani když tě přes den třeba napadne nějaká, já nevím, nějaký bar jeden?
1: Tak to jako jo, ale to mám spíš u rap věcí.
0: Tvoříš sám nebo máš kolem sebe nějaký tým, nějaký lidi?
1: Tak určitě moji kamarádi, můj label.
0: Co je tvůj label, jak se jmenuje?
1: Tak můj label je PTA Records.
0: Děláš si beaty pro svoji hudbu nebo děláš třeba beaty pro někoho jinýho?
1: Spíš pro někoho jinýho, no.
0: A beaty pro svoje tracky bereš kde?
1: YouTube nebo mě někdo pošle.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to mě baví, to je dobrý?
1: Jakoby nějaký příběh.
0: Ty už jsi tady mluvil teda o dalším projektu, na kterém pracuješ. Zajímá mě teď hodně, interpreti musí svoji tvorbu taky propagovat na sociálních sítích, ty seš mladej, možná bys k tomu měl mít blízko. Věnuješ se taky tomu?
1: Yes, hodně se tomu věnuju, no. Teď tenhle rok už chci jakoby v tom hodně jako být konzistentní v tom, takže tenhle rok už pojedu na 100%.
0: Radio Spin, Jirka a taky Rally. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to nevydaný track, jmenuje se Slowdown a čekujte, po tomhle to vyjde, takže těšte se.
0: Tak jdem rovnou na něj.
1: Okay.

0: Tohle byl Rally s trackem Slowdown v pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Tak poslední slovo asi, čekujte můj music a EP soon, takže buďte ready, hoši, RRLLLI, buďte ready.
0: Super, tak díky ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radio Spin. Right about now. The

0: Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: I'm only being real.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Petr nám dneska ráno dones k snídani domácí uzený a domácí křeneček.
3: A tak jsme si řekli, že bychom vám měli taky udělat radost. No a tu jsme vám projevili tím, že jsme společně s váma hledali nový státní svátek na červen, protože červen žádný státní svátek nemá.
2: Já jsem navrhoval Mezinárodní den vytahování grilu za sežrádlo.
3: Protože to prostě není jen tak, takový gril se musí na sezónu připravit. Ale vy jste na to šli, řekněme, od lesa.
4: Celý červen by mohl být státní svátek. Dvojnásob peněz se vždycky hodí.
2: To je hrozný, veď natáhneš prst.
3: A Boba normálně sežere celou ruku.
5: Někdy na konci května přichází takzvaný den daňové svobody, takže já myslím, že první pátek v červnu bychom to měli oslavit, i když to bude plovoucí, aby to mohl být druhý pátek v červnu. A den daňové svobody prostě už vyděláváš jen a pouze na sebe, stát už je nažraný.
3: Kéž by byl stát nažraný.
6: Já bych si dal 24.6. letní Vánoce, 25.6. letní Boží hod. Okay. A 26.6., aby to byly aspoň 3 dny, tak taky sváteček.
3: Takže letní Štěpán. Takže upalujte scháně dárky, protože za měsíc je tady Ježíšek.
2: No vidíš, a ještě mě napadá jedna věc. No. Máš vlastně nový ofiko termín pro svý letní narozeniny, když tě nechceš slavit v prosinci.
3: To je vlastně pravda.
2: Dobrý,
3: to je vlastně
2: ne?
3: Pravda.